0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na nový tunel a jak je pokračování s ním, se podíváme právě teď společně s Petrou.
1: Ředitelství silnic a dálnic udělalo další velký krok v přípravě nového tunelu Vinohrady, který bude součástí velkého městského okruhu v Brně. Za 140,6 milionu korun uzavřelo smlouvu na zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru na stavbu Vinohradského tunelu. Aktuálně probíhají práce na průzkumné štole. Stavba by měla začít v roce 2028.
0: Tolik tedy na krokodýl pohled na tunel, teď už pohled za dalšími hity. Jarek Hmala vám všem přeje pohodu a užijte si s námi hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

nic se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Letošní žně jsou téměř u konce, jižní Moravu potrápilo sucho, je to probereme tady u nás na Krokodýlu. Žně na jihu Moravy jsou po 7 týdnech téměř u konce. Zemědělcům zbývá sklidit méně než procento ploch, letošní úrodu ale poznamenalo sucho a horko. Výnosy obilovin i řepky jsou meziročně nižší a většinou zaostávají také za celostátním průměrem. Tak, toliko pohled tedy na žně jich Moravy, teď už další hity. Jarek přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: nejlepší porán.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5 hodin a 30 minut. Dobré ráno, dobrý den. Vzpomeneš si, zpívali Eva Farna a Mirej. Ano, mnozí si vzpomínají na to, že před 58 lety bylo moc, ale moc nepěkné ráno. 21. srpen 1968, to přišla návštěva, která tady byla bez pozvání strašně moc dlouho. Tak i o tom dneska po ránu samozřejmě, milí krokodýlové, budeme mluvit. Máme pátek 21. srpna. Johana dneska slaví svátek. My samozřejmě z Krokodýla gratulujeme. Katka už chystá zprávy na 6. hodinu. Kdybyste chtěli si na někoho po ránu připít, můžete třeba na herce Filipa Blaška, ten má dneska 53. narozeniny. A dívám se také třeba nejrychlejší muž planety, Usain Bolt, ten dneska slaví kulaté 40. narozeniny. A pokud v téhle chvíli vyrazíte na silnice, tak to vypadá, že jediný problém je tady na Jihlavsku, na výjezdu z Batelova na Novou Ves, kde havarovalo osobní auto. Projet byste měli k Vadlově, ale jinak nic dalšího zásadního hlášeno nemáme. Co dnešní počasí, tak to bude taky trošku zajímavé, hlavně odpoledne a večer, nebo spíš odpoledne, tak já nevím, 5., 6. přijdou zase opět nějaké bouřky. Dneska to pozor, možná může být i s kroupami, tak pozor na ně. Jinak teď máme nějakých 20 stupňů. Přátelé, jdeme na to. Poslední pracovní den 34. týdne je právě dnes a právě teď. Dobré ráno.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 2 minuty a bude 6:15. Přejeme vám dobré ráno. Co nás dneska za počasí? Od zdi ke zdi. Převažovat bude velká oblačnost, přehánky nebo bouřky budou četnější ráno. Během dne budou méně pravděpodobné a k večeru očekáváme od jihozápadu pravděpodobně přibývání přeháněk a bouřek. Bylo tam několikrát pravděpodobně, vidíte. Dokonce, to jsem ještě asi neviděl, diplomatická věta, komentář od meteorologa. Vzhledem k vlnícímu se frontálnímu rozhraní je lokalizace a intenzita večerních srážek zatížená vyšší mírou nejistoty. Uvidíme, jak to celé dopadne. Každopádně teploty by dneska měly být až do nějakých 28 stupňů. Dobré ráno.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5:59, k tomu máme tady 21. srpnové ráno ze studia Rádia Krokodýl. To dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásný pátek přijeme. V Brně dnes začíná evropský šampionát volejbalistek, i o tom ve zprávách.
0: Po 6. Enrique Iglesias. Top loader. A celé to zahájí Pokáč. Život prostě občas není fér. Dnešní počasí i podle meteorologů je celkem těžko předpovídatelné. Jejich věta jsem ještě asi nečetlo od meteorologa. Vzhledem k vlnícímu se frontálnímu rozhraní je lokalizace a intenzita večerních srážek zatížená vyšší formou nejistoty. Hezká věta, že?
1: Jo, taková diplomatická úplně.
0: Velmi. Hele, bude, ale nevíme kde. To já se nedivím, že neví kde. Každopádně přehánky, bouřky možná dopoledne, potom k večeru a teploty budou příjemné 25 až 28 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně dnes začíná 67. veletrh módy obuvy a koženého zboží Styl a Kabo. Zaměří se na české značky bot, oblečení i textilií. Návštěvníci se mohou těšit na modní přehlídky. Veletrh se koná do neděle.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Punkevní a kateřinská jeskyně spolu s propastí Macocha nedosahují hodnot světových krasových unikátů zapsaných na seznamu UNESCO. Tvrdí to bývalý vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Števka. Záměr ministerstva životního prostředí přinese území podle něj spíše rizika.
2: Rádio Krokodýl, Žďársko.
1: Dnes večer proběhne na Žďársku světelná bubenická show, po níž bude hasičská fontána na hladině Pilské nádrže se světly a hudbou. Vytvoří 30 hasičských jednotek ze Žďáru nad Sázavou a okolí. Akce je součástí městských slavností Jeřabin. Po dlouhých 29 letech se do Brna vrací evropský šampionát volejbalistek a podobně jako v roce 1997 je o šampionát velký zájem. Nedělní zápas českého výběru s hvězdným srbským týmem je vyprodaný. Češky vstoupí do turnaje dnes večer proti Řecku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme zkontrolovat silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně zpomaluje provoz na Hladíkově ulici ve směru do centra před křižovatkou s Tržní. Postojíte si tam pár minut. Dva odstavené nákladňáky částečně překáží na dálnici D52 na 21. kilometru směrem na Brno z Pohořelic a doprava vázne na dálnici D1 u Brna směrem na Vyškov mezi exity 194 a 196. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Koptil Šar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 2,5 minuty po 6. hodině. Raní z Krokodýla, přejeme dobré ráno.
1: Krásné ráno, je to teda strašný, ale před námi už ano. Je bohužel poslední prázdninový týden, ale dobrou zprávou je, že Krokodýl bude opět hledat prvňáčka Krokodýla. Podrobnosti v této hodině, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
3: Rád bych si koupil cukrovou

0: váš.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Několik měsíců po svatbě se ptá matka novomanželky. Tak co, jak se k tobě chová tvůj muž? Výborně, dá mi všechno, co potřebuji. A zkušená matka na to, no, tak to asi potřebuješ sakra málo.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut tomu pojďme do historie. Poměrně zásadní byl rok 1751, kdy Marie Terezie vydala ohňový patent pro celou monarchii. Co to bylo? Stanovil například základní protipožární zásady při výstavbě domů, povinnost vybavit vesnice zvoničkami, hasiče. No zkrátka a dobře, celkem fakt jako pěkný krok. No a teď k tomu. Roku 1968, ano, ráno nebylo moc pěkné. Vojenský zásah armád pěti států Varšavské smlouvy v Československu a následná okupace Československa, která zastavila reformní proces Pražského jara. Pojďme dál, co můžeme zmínit. Samozřejmě každý rok v podstatě se konaly nějaké ty demonstrace a občas někdo zemřel při těch demonstracích, které si připomněly právě vpád Varšavské smlouvy. No a hlavně SSSR. Víte. Taky můžeme ještě zmínit rok třeba 2008, kdy oštěpařka Barbora Špotáková zvítězila na letních olympijských hrách v Pekingu v novém českém a také evropském rekordu. Pojďme do světa. V roce 1770 James Cook formálně prohlásil východní Austrálii za britskou a pojmenoval ji Nový Jižní Wales. Taky třeba můžeme zmínit rok 1911, kdy Mona Lisa, olejomalba od Leonarda da Vinciho, byla ukradená z muzea Louvre v Paříži. Taky mrkneme blíž k současnosti na celkem jako taky nepěknou záležitost. V roce 1986 v Africe proběhla tragédie u jezera Nios. Náhlý výron oxidu uhličitého zabil v okolí jezera Nios více než 1800 lidí. A něco příjemnějšího, v roce 1987 měl ve Spojených státech premiéru film Hříšný tanec. Kdo dneska slaví narozeniny, tak například mám tady herce Filipa Blaška, ten má dneska 53. narozeniny. Herec a zpěvák Ondřej Ruml, ten dneska slaví narozeniny 45. A pak slaví narozeniny muž, kterému byste asi neutekli. Nejrychlejší muž planety Usain Bolt dneska slaví kulaté 40. narozeniny. Svátek, ten dneska slaví Johana. Tak Johy, velká gratulace. Jinak dnes je také Mezinárodní den památky obětem terorismu. Tak snad to dneska nebudeme slavit tak, jak se nemá právě tenhle svátek. Pokud dneska slavíte něco i vy, což asi předpokládám slavíte, tak mi gratulujem. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl. Hey, what a perfect day.

Dobré ráno Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl. Escucha el ritmo.

0: čas na Radiu Krokodýl, 6 hodin 19,5 minuty. Katka má připravené stručné zprávy.
1: A tam jde předpověď počasí.
0: V Brně máme 20 stupňů, Vyškov hlásí 18,5, Břeclav 19, Žďár nad Sázavou tam je stupňů 16. Dnešní odpolední teploty 25 až 28, sem tam přehaňky, sem tam bouřky, na večer taky, ale lokalizovat to a předpovídat je velmi náročné. Tak počítejte s tím, že někde zkrátka zaprší.
2: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Jihomoravští hasiči opět odstraňovali následky bouřek a silného deště. Včera odpoledne zasahovali hlavně na Břeclavsku a Hodonínsku. Kolem 17:30 evidovali asi 30 výjezdů. Spadlé stromy či větve odstraňovali také v Brně na Lesné a v Líšni. Přibližně 4,5 tisíce odběrných míst na Jihomoravě zůstalo včera bez elektřiny. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pětní akty k událostem roku 1968 se uskuteční i v Brně. Ve Španělsku od 1. června do 19. srpna zemřelo téměř 4,5 tisíce lidí v souvislosti s horkem. Podle agentury AFP je to nejvíce za toto období od roku 2022. Stejně jako další země v Evropě zažívá Španělsko letos extrémně vysoké teploty. Představitelé čtyř Grand Slamu oznámili, že vytvořili hráčskou radu, díky níž budou mít samotní tenisté větší vliv na řízení největších akcí. Poradní hráčský orgán začne fungovat po letošním závěrečném Grand Slamu US Open. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Káťo, jedeme do Olympia parku.
5: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
4: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
5: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
4: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home. Skonto
7: nábytek. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Začaly prázdniny, říkali jsme si, je 2 měsíce.
2: A už je to pryč, už je to pryč. Před námi bohužel poslední prázdninový týden a pak už zase hurá do školy. Ale pozor, my opět letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl.
1: Vítězi připravíme den, na který opravdu jen tak nezapomene. Dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou odveze do školy naše krokohlídka.
2: No a jak se tedy přihlásit? Napište nám e-mail na adresu studio@krokodil.cz. Napište tam jméno prvňáčka, odkud je, taky krátký příběh o něm, na co se do školy nejvíc těší a proč by měla právě jeho doprovodit naše krokohlídka.
1: Krokodil vybere prvňáčka, jehož příběh nás nejvíc zaujme, takže zapojte hlavu, představte nám toho svého prvňáčka a vyhrajte to. Přejem hodně štěstí.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 31 minuty, jdeme na silnice.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně zpomaluje provoz na Hladíkově ulici ve směru do centra před křižovatkou s Tržní. Postojíte si tam pár minut. Dva odstavené nákladňáky částečně překáží na dálnici D52 na 21. kilometru směrem na Brno z Pohořelic a doprava vázne na dálnici D1 u Brna směrem na Vyškov mezi exity 194 a 196.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6.35, to je čas, kdy na Krokodýlu míříme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, co znamená, když tesař vyrobí vikýř.
3: Viking, anebo má vikingskou čepku.
4: Viking? Malinký okýnko.
5: Takový kruhové okýnko pidi.
6: Dveráté okýnko.
7: Takový malý kulatý okýnko nebo čtverecový ve střeše.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
8: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Minely ram pam pam na krokodýlu 9 minut po půl sedmé, venku máme 20 stupňů, teda v Brně, ve Žďaru mají 17, Břeclav hlásí 19, Znojmo 17,5. Dneska by to sem tam mělo být s přehaňkami, možná i s bouřkami, to by měly být dopoledne, ráno, během dne nic a k večeru zase od jeho západu přibývání přeháněk a nebo bouřek a teploty do 28 stupňů.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno, dnes odpoledne na náměstí Svobody začíná další část programu Slavností Brno, tentokrát věnovaná dužínkám. Na programu jsou živá hudební vystoupení či ukázky tradičních řemesel, potrvá do 30. srpna. Břeclavské městské autobusy stále trápí výpadky platebních terminálů. Při platbě kartou stojí jízdenka 12 korun, v hotovosti 20. Radnice vyjednala s krajskou společností Cordis JMK, že cena bude nižší v obou případech. Prvními akcemi o nadcházejícím víkendu začne v Česku každoroční festival Evropské dny židovské kultury. Festival se věnuje židovské historii, kultuře, tradicím a dědictví v Evropě. Letošním tématem je láska. Čeští basketbalisté si na Supercupu v Hamburku otestují formu před duely před kvalifikace o Eurobasket v roce 2029 v Belgii a doma s Norskem. Češi se dnes utkají s domácím Německem. V sobotu budou hrát buď o třetí místo nebo finále s Chorvatskem či Tureckem. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí.

0: 69,90 pouze v pátek. A hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: 11 minut a bude 7 hodin, možná víte, možná ne, ale Krokodýl je rádio, které pomáhá.
2: No i vám můžeme pomoci, pokud o někom víte, stačí nám napsat na pomoc@krokodil.cz. No a pojďte si poslechnout, komu pomáháme tento týden.
0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
3: Tento týden budeme pomáhat mamince se dvěma malými dětmi. Těžká nemoc jim vzala tatínka a na všechno zůstali sami. Poslechněte si jejich příběh už tento víkend na Rádiu Krokodýl.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
4: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.
5: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
6: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Eyes of Base a ich The Sign tady u nás na rádiu Krokodýl minutu a půl před 7 hodinou raní.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: 50 vteřin na bude 7 hodin ráno v pátek 21. srpna. Katka má další zprávy. Dobré ráno.
3: Pěkné ráno. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Víc ve zprávách.
0: Po 7. kamarád Be Mine. Laid back. A dáme taky půlnoční hřích. Co dnešní počasí, sem tam s přeháňkami. Dívám se, že tady nad Brnem u Tišnova je teď drobná přeháňka. V Boskovicích možná prší trochu víc. Jinak ty přeháňky se dneska budou velmi těžce předpovídat, zkrátka asi deštník sebou a ono někdy sprchne, někdy ne. Odpolední teploty do 28 stupňů.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Je 7, pěkné ráno.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční i v Brně. Invaze začala v noci na 21. srpna a už první den zemřely desítky lidí. V Brně začne program položením kytic u pamětní desky Danuše Muzikářové.
4: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
3: Kvalita vody na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a ve vodní nádrži Letovice Vranová na Blanensku je stále voda nevhodná ke koupání. Zhoršená jakost vody je i v Brněnské přehradě.
4: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
3: Rekonstrukce staré radnice v centru Svitav se kvůli nečekaným problémům se statikou prodraží asi o 4 miliony na 12 milionů korun. Opravy město zahájilo letos, hotové by měly být v příštím roce. Památkově chráněný objekt ze 16. století využije městský úřad. Tenisté si na letošním US Open zahrají o prémie z rekordní dotace 108 milionů dolarů. Vítězové dvouher si přijdou na 5,5 milionu dolarů, což je o půl milionu víc než v loni.
5: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer. Řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
6: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Doprava vázne kvůli zúžení v Brně na křižovatce ulice Drobného a Pionýrská, ale celkově je provoz zatím spíše plynulý. Na dálnici D1 zpomaluje provoz na příjezdu do Brna z Prahy od 188. kilometru a na Hodonínsku ve Veselí nad Moravou na Svatopukově ulici uvízlo vozidlo pod mostem a komplikuje tam průjezd. Pro Rádio Krokodýl zglobá asistence Koptilšar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Příští týden se bude hrát v Brně světová série v beach volejbalu žen a my vás tam dostaneme.
1: Chystáme pro vás soutěž s brněnským Hantecem a to už za pár minut, tak se nás držte.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Host volá vrchního. Ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit? Prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost, pane vrchní.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut tomu jdeme soutěžit o dvě víkendové permanentky na světovou sérii v beach volejbalu v Brně. Bude to utkání žen a bude se to hrát příští víkend 29. a 30. srpna na Sokolském soupališti.
2: Ano, Sokolské koupaliště.
1: Na Sokolském soupališti, to je dobrý.
2: To spojíš, ne? Soupaliště je vlastně Sokolské koupaliště.
1: Ano, přesně tak, prosím vás pěkně. Takže jestli chcete, můžete volat 603 103 103. Co dneska máte uhodnout, na co se to dneska ženek ptá?
3: Gomity, co to znamená píglovat kšír?
1: Píglovat kšír, včera jsem ho pígloval normálně.
2: Fakt?
1: Ne, teda moc.
2: Chtěla bych to vidět.
1: Co to znamená piglovat kšír, jsme se zeptali i Brňanů.
4: Talíř.
5: Talíře.
6: To bude asi něco smradlavého.
7: Česat si vlasy.
8: Umývat nádobí.
1: Tak co to může znamenat piglovat kšír? 603 103 103. Rádio Krokodýl přeje hezký den.
2: Tak máte honem rychle ještě šanci se dovolat do studia vyhrát, tak šup šup.
1: Nebudem to nějak zásadně prodlužovat, ale už nám někdo volá. Krokodýl, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Kopečný Tomáš.
1: Dobrý den, Tome. Co vy, kdy jste naposledy pigloval kšír?
9: No, už to nějakou dobu bude.
1: Jo, a co to vlastně znamená teda?
9: Znamená to umývat nádobí.
3: Piglovat kšír znamená mít nádobí.
1: Předpokládám, že máte doma mičku.
9: Ano, ano, máme mičku doma.
2: A nebo ženu.
9: A manželku. Ne, občas si samozřejmě někdy pomáhám.
2: Jasně.
1: To od vás hezky. Takže permice na beach volejbal jsou vaše. Gratulujem.
2: Blahopřejeme.
9: Děkuju moc.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
10: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: jede, Saša jede.
1: 7 hodin, 19 minut k tomu. Přejeme vám dobré ráno z Krokodýla. Katka má nachystané stručné zprávy.
2: Tunde předpověď počasí a Saša jede do práce.
1: Ano, slyšíme otevřený okno. Už tady byli dneska dvakrát popeláři, ještě jsem teda v polikát ještě přijedu. 20 stupňů máme v centru Brna ve Vyškově 19, Břeclav hlásí taky 19 a Jihlava hlásí 16 stupňů. Odpolední teploty do 28 stupňů, srázky spíš dopoledne a potom večer, během dne by jich mělo být méně.
3: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Jihomoravští hasiči opět odstraňovali následky bouřek a silného deště. Včera odpoledne zasahovali hlavně na Břeclavsku a Hodonínsku. Kolem 17:30 evidovali asi 30 výjezdů. Spadlé stromy či větve odstraňovali také v Brně na Lesné a v Líšni. Přibližně 4,5 tisíce odběrných míst na Jihomoravě zůstalo včera bez elektřiny. Nepříjemnost čekala řidiče dodávky, který si v brněnské Medlánecké ulici odskočil vyzvednout balíček z výdejního boxu. Mezitím mu vůz i s osobními věcmi ukradl cizí muž. Policejní honička skončila až v Porgesově ulici. Muž řídil pod vlivem drog a měl platný zákaz řízení. Vapování může u dětí a mladistvých vést k potížím s dýcháním a spánkem nebo k problémům s duševním zdravím. Královská vysoká škola pediatrie a dětského zdraví v Londýně upozornila, že je třeba zabránit lákavé propagaci elektronických cigaret a vaporizérů. Po 4týdenní přestávce pokračuje mistrovství světa Formule 1 víkendovou velkou cenou Nizozemska. Při derniéře závodu na nizozemském okruhu bude mít zvláštní motivaci Max Verstappen z Red Bullu. Před domácím závodem prodloužil kontrakt s Red Bullem do roku 2030. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: 9 minut a bude 7:30.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
12: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
11: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
15: Je dobré mít spolehlivého přítele.
16: Rádio, ne, rádio, rádio, Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Minutu po půl osmém máme na Krokodýlu takový pocit, že osvěžujeme zadarmiko a čím.
2: Máme pro vás 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Taky se můžete nově vyfotit s naším krokodýlím maskotem. No a takhle to probíhalo ve Vyškově.
3: Krokohlídka osvěžuje ve Vyškově na náměstí. Pěkný den.
4: Děkujeme za probiodrink krokodýlový.
5: Zdravíme z Vyškova.
6: Zdravíme z Vyškova.
7: Zdravíme z Vyškova a moc díky.
8: Zdravíme z Vyškova a děkujeme.
9: Děkuji rádu Krokodýl za osvěžení. Zdravím Vyškova, děkuju.
2: No přátelé, dneska se můžete těšit taky. Odpoledne bude naše krokohlídka v centru Brna na náměstí Svobody, kde začínají dužínky i s krokodýlem.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme také na silnice, co tam je nového, na co si dát kde pozor, to nám teď prozradí Kuba.
10: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Doprava vázne kvůli zúžení v Brně na křižovatce ulice Drobného a Pionýrská, ale celkově je provoz zatím spíše plynulý. Na dálnici D1 zpomaluje provoz na příjezdu do Brna z Prahy od 188. kilometru a na Hodonínsku ve Veselí nad Moravou na Svatotukově ulici uvízlo vozidlo pod mostem a komplikuje tam průjezd.
1: Pozor, dejte teď na čerstvou nehodu D1, kilometr 188 ve směru na Prahu. Je tam nehoda i se zraněním, takže tam pomalu, ale jistě narůstá kolona.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, proč kočky předou.
3: Třeba když jí pomazlíme a jí se to líbí, tak možná Péta předou.
4: Nebo třeba kdyby se bála.
5: Nebo když ji podrbáme a líbí se jí, to tak javrní.
6: Já si myslím, že když ji pohledíme, tak se to líbí, tak proto zavrní.
1: Vrní, nevrní, my jsme měli noční bojovku s kočkou. Máme elektronický ohradník kolem celého pozemku, aby kočky nezdrhly, už nám tři přijeli a to jako fakt není příjemný. Tak mají obojek a nedostanou se ven. Jenže pravděpodobně, jako nevím, je to stopro, jak teďka máme pokrývače, dělají střechu, jestli neutekli tam někudy, nevím, nebo jestli oknem z obýváku se mohli najít kočku. Problém je v tom, že tu hluchou máme dvě. Tak na tu hluchu jako můžeš řvát, jak chceš a nic, že?
2: Slyší.
1: No, tak jsme hledali, nenašli jsme ji zrát, našli spát a ve dvě hodiny v noci mě všechno budí, říká, prosím tě, pojď před barák, tam nějak strašně řve nějaká
2: tam
1: kočka. Ve dvě ráno před barákem, před dveřma, to byl takový, že ona jak je hluchá, a neslyší se. Uf, tak je doma, tak snad bude příst.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Mojo Lady na Krokodýlu 5 minut před 7:45. V centru Brna máme 20 stupňů, Vyškov hlásí 19, Žďár nad Sázavou 16,5 a Znojmo stupňů 17. Odpolední maximální teploty do 28 stupňů. Dopoledne a na večer by měly být přehánky a možná i bouřky.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Až před koncem celého záchranného výzkumu našli archeologové na místě budoucího bytového domu v lokalitě nazývané Malá Amerika největší překvapení. Byla jim takzvaná Haťová cesta ze středověku. Přesnou dataci jeho vzniku přinese až přírodovědná analýza. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční i v Brně. Ve Španělsku od 1. června do 19. srpna zemřelo téměř 4,5 tisíce lidí v souvislosti s horkem. Podle agentury AFP je to nejvíc za toto období od roku 2022. Stejně jako další země v Evropě zažívá Španělsko letos extrémně horké léto. Představitelé čtyř Grand Slamu oznámili, že vytvořili hráčskou radu, díky níž mohou samotní tenisté mít větší vliv na řízení největších akcí.

0: 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
4: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
9: No je to nejlepší po ránu.

0: a pánovi Blbec nakonec.
1: Za 9 minut bude 8, není to jeden blbec, ale dva. Jmenují se Katka
2: a Tonda.
1: Proč tohle? My oba dva nosíme brýle.
2: Ano, my jsme brýlouni.
1: Víc než půlku života je nosím.
2: Takže rozhodně.
1: Ten, kdo nosí brýle, tak to jsou naprosto automatické návyky. Vůbec neřešíte tady tyhle věci.
2: Ale...
1: Co se mi dneska ráno stalo? Dobrý klasický ráno, jakože vstát, nějaká ta hygiena, snídaně, oblíct se, zvířata tam trochu pozabíjet, ať neotravuju a tak. Sedl jsem do auta, nastartoval jsem a říkám, nějaká mlha tady nebo co, jak jsem si setřel v okna, zařadil jsem za jedna, že pojedu. Říkám, co to je? A zjistil jsem, že jsem si nevzal brýle. Vůbec jako nevím, kdy se mi to naposledy stalo.
2: Tak já mám většinou úplně opačný problém.
1: Jo.
2: Že jsem s těma brýlema tak srostla, že jak stanu, tak je samozřejmě nasadím, pak si provedu ranní hygienu a už jsem třeba minimálně dvakrát si umývala oči a přitom měla ty brýle nasazený.
1: Jo, takhle.
2: Takže stěrače. jeli naplno.
1: Brýlovci ví, o čem mluvíme, těm ostatním přejem krásné, čisté a ostré ráno.
0: Krokodýl.

0: Regard na Krokodýlu přesně 2 minuty před 8 hodinou raní. Dobré ráno přejeme.
1: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno@gmail.com. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
0: Přesně minuta schází do 8. hodiny ranní na Krokodýl, budou jak jinak zprávy. A ty má Katka.
4: Pěkné ráno, v Brně dnes startuje evropský šampionát volejbalistek. Podrobnosti za chvíli.
0: Co si dáme po 8. novinku od Shakiry. Dáme také Bon Joviho. A budou i Miraj. Co dnešní počasí, tak v téhle chvíli máme v Brně přesně 20 stupňů. Vyškov hlásí 19, Břeclav taky 19, Znojmo 17, v Jihlavě je stupňů 15. Odpolední maxima do 28 stupňů. Během dne ale sem tam přehánky nebo bouřky, ty by měly být četnější ráno, i když v téhle chvíli nikde na Moravě neprší. A k večeru se očekává od jihozápadu pravděpodobně přibývání přeháněk a taky bouřek.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: V Brně dnes začítá 67. veletrh módy obuvi a koženého zboží Styl a Kabo. Zaměří se na české značky, bot, oblečení i textilií. Návštěvníci se mohou těšit na modní přehlídky. Veletrh se koná do neděle.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
4: Punkevní a kateřinská jeskyně spolu s propastí Macocha nedosahují hodnot světových krasových unikátů zapsaných na seznamu UNESCO, tvrdí to bývalý vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Števka. Záměr ministerstva životního prostředí přinese území podle něj spíše rizika.
2: Rádio Krokodýl, Žďársko.
4: Dnes večer proběhne na Žďársku světelná bubenická show, po níž bude hasičská fontána na hladině Pilské nádrže se světly a hudbou. Vytvoří 30 hasičských jednotek ze Žďáru nad Sázavou a okolí. Akce je součástí městských slavností Jeřabin. Po dlouhých 29 letech se do Brna vrací evropský šampionát volejbalistek a podobně jako v roce 1997 je o šampionát velký zájem. Nedělní zápas českého výběru s hvězdným srbským týmem je vyprodaný. Češky vstoupí do turnaje dnes večer proti Řecku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice a na tu nejfrekventovanější a nejhustší a taky s největší kolonou. Teď má slovo Kuba.
6: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy na 188 km bouralo osobní auto s motorkářem. Očekávejte kolonu od Traversátého 6. A mezi Brnem a Uherským Hradištěm u Starých Hutí stojí nákladák a uniká z něj olej. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Je teoreticky možné, že přesně za 7 minut někomu změníme plány na víkend.
1: Možná někdo vyhraje 116 950 korun za náš krokodýlí zvuk. Počkejte si na to.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Prosím vás, dal bych si kafe s rumem. No tak kávu dostat můžete, ale rum nemáme. Aha, no tak mi dejte čaj s rumem. Čaj můžete taky dostat, ale rum nemáme.
3: No tak mi dejte zkrátka samotný rum.

0: Kolíbí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 9,5 minuty právě teď. Tohle byl Sugar Babes, Push the Button, volně přeloženo, zmačkni si svůj čudlík. Kdy ho mám zmáčknout?
2: No ty už jsi řekl teď, tak já jsem se lekla, že...
1: Už jsem to uvolnil, dobře, a pardon.
2: 116 950 korun linka je vám dostupná.
1: Komu pak? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo tam?
3: Olek, dobrý den.
1: Dobrý den, Olku. Jaký máte program na víkend? Inspirujte nás.
3: Pracovní program na víkend.
2: Jak to?
3: To znamená, budu na baráčku tam pracovat.
1: No jo. Na svým jako ale.
3: Ano, na svým, ano,
1: to,
3: ano.
1: To se
3: ano.
1: Pracuje vždycky hůř o něco.
3: Tak.
1: Co máte pro nás za tip, aby se vám lépe pracovalo?
3: Já si myslím, že to je loupání pomela. Loupání pomela nebo nějakého citrusu.
1: Dobře. Loupání citrusu. To je to teda loupat? Podle vás to zní takhle?
3: Pomela nebo citrusu, no.
2: My tomu rozumíme. Arbitr taky.
1: Arbitr taky rozumí. Já jsem teda pomelo dlouho neměl, ale když jsem ho loupal, tak to znělo teda jako velmi, velmi podobně. Co říká
3: no,
1: arbitr? No, uvidíme. Tady je odpověď.
2: No mohlo, ale není.
1: Je nám líto. Loupání citrusu to není. Mějte se hezky.
2: Hezký pátek.
1: Na shranou. Kromě zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vámi.

0: Novinka o Čakary Daj Daj na Krokodýlu dozněla 18,5 minuty po 8 hodině, kdy má Katka připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: Dnešní odpolední teploty do 28 stupňů. Během dne sem tam možná někde zaprší. Bylo řečeno nebo předpovídáno, že dopoledne by někde mělo pršet. Nikde dopoledne zatím neprší. Tady vedle Znojma je úplně pídí přeháňka, ale večer by něco spadnout z nebe mělo. Uvidíme. Někde se říká, že by to snad možná mohly být i kroupy. Tak se necháme překvapit. Dejte na to pozor.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Dnes odpoledne na náměstí Svobody začíná další část programu Slavností Brno, tentokrát věnovaná dožínkám. Na programu jsou živá hudební vystoupení či ukázky tradičních řemesel. Potrvá do 30. srpna. Jihomoravští hasiči opět odstraňovali následky bouřek a silného deště. Včera odpoledne zasahovali hlavně na Břeclavsku a Hodonínsku. Kolem 17:30 evidovali asi 30 výjezdů. Spadlé stromy či větve odstraňovali také v Brně na Lesné a v Líšni. Přibližně 4,5 tisíce odběrných míst na jihu Moravy zůstalo včera bez elektřiny. Prvními akcemi o nadcházejícím víkendu začne v Česku každoroční festival Evropské dny židovské kultury. Festival se věnuje židovské historii, kultuře, tradicím a dědictví v Evropě. Letošním tématem je láska. Čeští basketbalisté si na Supercupu v Hamburku otestují formu před duely před kvalifikace o Eurobasket v roce 2029 v Belgii a doma s Norskem. Češi se dnes utkají s domácím Německem. V sobotu budou hrát buď o třetí místo nebo v finále s Chorvatskem či Tureckem. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od 2 kusů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
8: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
9: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
10: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
2: Je dobré mít spřízněnou duši.
14: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Nechceme malovat čerta na zeď, ale blíží se nám to, ano, první školní den už je za dveřmi a letos máme pro vás tradiční výzvu, hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl.
2: Vítězi připravíme den, na který jen tak nezapomene, dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou hosponou parádu odveze do školy naše krokohlídka.
1: Jak ho přihlásit, je to jednoduché, napište nám na e-mail studio@krokodil.cz jméno prvňáčka a odkud je a taky třeba krátký příběh o něm, na co se do školy nejvíc těší a proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy a taky nezapomeňte připsat telefonní kontakt.
2: Krokodýl vybere prvňáčka, jehož příběh nás nejvíc zaujme, tak držíme palec.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy na 188 km bouralo osobní auto s motorkářem. Očekávejte kolonu od 96. A mezi Brnem a Uherským Hradištěm u Starých Hutí stojí nákladák a uniká z něj olej.
1: Kubo, děkujeme. Jinak kolona je také ve směru do Brna po D1, začíná někde u Kývalky, to je kilometr zhruba 182, takže jak na výjezdu z Brna, tak na příjezdu do Brna jsou zkrátka a dobře kolony. Pokud se podíváme na sever od Brna, klasické místo, Lipůvka, bez zdržení. Ať to vydrží. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Možná víte, možná ne, ale Krokodýl je rádio, které pomáhá. I vám můžeme pomoci.
2: Stačí napsat na pomoc@krokodil.cz. No a pojďte si poslechnout, komu pomáháme tento týden.
0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
3: Tento týden budeme pomáhat mamince se dvěma malými dětmi. Těžká nemoc jim vzala tatínka a na všechno zůstali sami. Poslechněte si jejich příběh už tento víkend na Rádiu Krokodýl.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
4: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Armin van Buuren na Krokodýlu 5 minut před 8:45, kdy zkontrolujeme počasí, jak to vypadá s teplotou. Ta je teď v Brně na hodnotě 20,5 stupně. Vyškov hlásí 19,5, Znojmo 18, Žar nad Sázavou 17 a Jihlava taktéž 17. Odpolední maxima 25 až 28 stupňů. Sem tam přehánky nebo bouřky. Ty by měly být ráno, ale ráno toho moc nespadlo. Během dne budou méně pravděpodobné, ale k večeru se čeká od jeho západu pravděpodobně přibývání přeháněk a bouřek.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Invaze začala v noci na 21. srpna 1968 a už první den zemřeli desítky lidí. Pietní akty k událostem se uskuteční i v Brně. Program začne položením kytic u pamětní desky Danuše Muzikářové. Česko čeká dnes a v noci na sobotu významná srážková situace. Přes naše území bude přecházet tlaková níže, která přinese velmi silné bouřky i vydatný déšť. Belgický koordinační úřad pro analýzu hrozeb varoval před stoupenci takzvaného nihilistického extremismu. Takoví lidé oslavují dystopický pohled na svět, který se vyznačuje chaosem, narušením pořádku a násilím. Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se na středeční velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech obsadila třetí místo výkonem 54,29 metru, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut schází do 9. hodiny raní. Ti, kteří se pohybují podél kolejí, by měli teď nastražit uši.
2: Podrobnosti k novému případu má totiž mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. V Jihomoravském kraji letos evidujeme již 19 střetů osob s vlakem. V 10 případech se hrála roli nepozornost nebo porušení pravidel ze strany chodců. Je potřeba si uvědomit, že prostory, dráhy a kolejiště jsou veřejnosti nepřístupné s výjimkou míst k tomu určených. Přecházení kolejí mimo vyznačené přechody nebo přejezdy je přestupkem a především představuje velké riziko pro zdraví a život. Zrádné jsou zejména více kolejné tratě. Lidé z běžného silničního provozu jsou zvyklí, že vozidla jezdí po pravé straně, na železnici to ale nemusí platit. Vlak může přijet po kterékoliv koleji a z různých směrů. Pozornost navíc může odvést právě projíždějící souprava, za kterou se v zápětí objeví další vlak na sousední koleji. Policisté se této problematice dlouhodobě věnují v rámci preventivních aktivit a kontrol zaměřených na pohyb osob v kolejišti. Apelujeme proto na všechny, aby respektovali zákaz vstupu do kolejiště a tratě přecházeli pouze na místech k tomu určených. Několik ušetřených vteřin totiž nestojí za riziko tragických následků. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tolik policejní mluvčí David Chaloupka, my přejeme hezký a klidný pátek.
0: Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Brně a na Jižní Moravě.
1: Největší zábavní park Šikland vás zve na celodenní program plný divadelních představení a show, kreativních dílniček, soutěží a setkání s oblíbenými maskoty, ale také na trikové umění jezdců na koních a dechberoucí noční ohňovou show. Čeká vás zábava s Pompo a Squishmallows nebo Beauty Zona. Přijďte si užít nezapomenutelný konec prázdnin už tuto sobotu do Šiklandu ve Zvoli nad Prnštejnem. Více na webu www.sikland.cz.
0: Rádio Krokodýl. Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
2: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
0: Objevte zapomenuté životy a místa.
2: Více informací na štetl.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Bude 9 hodin a vy jste s Krokodýlem i dnes v pátek 21. srpna ze studia Rádia Krokodýl. Hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
4: A Tundekala, krásný pátek. Archeologové našli v Brně středověkou haťovou cestu. Kdyby vás zajímalo, co je haťová cesta,
1: ano,
4: tak je vytvořena na podmáčeném terénu pomocí poražených stromů nebo větví.
1: Děkuji, jsem chytřejší.
4: Víc ve zprávách.
1: To stejně zapomenu zase, no nic. Co dáme po deváté? To budou devadesátky, třeba Jennifer Lopez. Robbie Williams. A taky MC Sarah Real McCoy. Co dnešní počasí, teploty se očekávají do nějakých 28 stupňů a večer může pršet.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezké dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Až před koncem celého záchranného výzkumu našli archeologové na místě budoucího bytového domu v lokalitě nazývané Malá Amerika největší překvapení. Byla jim takzvaná haťová cesta ze středověku. Přesnou dataci jejího vzniku přinese až přírodovědná analýza.
0: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
4: Kvalita vody na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zůstává zhoršená. V lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a ve vodní nádrži Letovice Vranová na Blanensku je stále voda nevhodná ke koupání. Zhoršená jakost je i v Brněnské přehradě.
0: Rádio Krokodýl, Svitavsko.
4: Rekonstrukce staré radnice v centru Svitav se kvůli nečekaným problémům se statikou prodraží asi o 4 miliony korun na 12 milionů. Opravy město zahájilo letos, hotové by měly být v příštím roce. Památkově chráněný objekt z 16. století využije městský úřad. Tenisté si na letošním US Open zahrají o prémie z rekordní dotace 108 milionů dolarů. Vítězové dvouher si přijdou na 5,5 milionu dolarů, což je o 500 000 více než v loni.
6: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Hezké dopoledne, jedeme na silnice, slovo má Jakub.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Máme dobré zprávy z D1. Na výjezdu z Brna na Jihlavu a dále na Prahu byla dopravní nehoda na 188. kilometru odstraněna a kolona od Starého Lískovce se rozjíždí. V protisměru tedy na příjezdu do Brna provoz zpomaluje ovky války. Na cestě ze Svitav na Brno za odbočkou na Krhov je provoz vedený kivadlově kvůli opravám a přímo v Brně nemáme hlášené momentálně žádné nehody a ani výraznější zdržení. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistánci Kup Tilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: 21. srpen před 58 lety, to nebylo moc hezké ráno. Přišla návštěva, která tady byla velmi dlouho.
1: Je to tak, nebylo to hezké. My doufáme, že dnešní pátek pro vás bude báječný. Hlavně se startuje pomalu a jistě víkend, tak ať si ho užijete.
0: I s krokodýlem. Bavte se!
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Pistole. Loka.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Někteří lidé si nemůžou představit nic horšího než vlas v polévce. Ale zapomínají, že polévka ve vlasech taky není nic příjemného.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 16 minut je pravidelný čas na rubriku Hit vašeho života. Kdo si dneska objednal? Řekl bych dnešní oslavenkyně Johanka. Ano, vybírá Johanka z Brna, která nás poslouchá v práci v trafice na České. Vybrala si Pink, protože je to přesně ta písnička, kterou si při práci často brouká. Tak Johanko, posíláme pozdrav do trafiky na České v Brně a taky všecko nejlepší k svátku.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: právě.
1: 9 hodin 20 minut tomu, pátek dopoledne, vy si říkáte, jak se budu až o víkendu, děje se něco. Přátelé, těch akcí je takový kvantum, že vůbec jako, myslím si, že kdybyste chtěli všechno, nemáte to vůbec šanci stihnout. Tak já nevím, třeba dneska máme v Brně přímo v centru Dožínky, dneska nám začíná taky oděvní veletrh, taky začíná mistrovství Evropy ve volejbale žen. Jedna ze 4 skupin se hraje právě tady u nás v městě Brně. A my jsme tam spoustu z vás dostali se vstupenkami. Já nevím, třeba hraje se i fotbal. Zítra Artis přivítá Spartu, tam jsme vás taky dostali na ten fotbal. Je toho hodně, třeba u nás v naší malé vesničce bude zítra probíhat pivní festival. Já se na to moc těším, si tam dorazím pozdě, ale dorazím, kluci slíbili, že na mě počkají. Taky se ještě u toho budou slavit svátky, narozeniny. V sobotu slaví Bohuslav a v neděli bude slavit Sandra. Můj kamarád Kolia dneska slaví 60. narozeniny, tak tomu taky přeju všechno nejlepší. Zkrátka dobře, pokud budete chtít opravdu, ale opravdu nudit se nebudete. A doufám, že se nebudete nudit ani s dalšími 90, které mám nachystané. Enigma, NSYNC, Cranberries a taky chystám hit v jedné sekundě. Přesný čas 8 minut a bude 9:30. Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl, Tonda Kala. Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
4: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
5: Káťo, jedeme do Olympia parku.
6: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
5: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
6: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
5: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
13: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
14: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Cranberries a Zombie dozněli na Krokodýlu 5,5 minuty po 9:30, kdy jdeme hádat hit v jedné sekundě. Co můžete vyhrát? Mám pro vás 2 celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční příští týden v úterý na brněnském výstavišti. Ano, mistrovství Evropy ve volejbale začíná u nás v Brně dneska a vy můžete vyhrát v téhle chvíli 2 vstupenky na úterý. Stačí vytočit 600-300-303, tedy telefon sem k nám, a uhodnout ten hit v jedné sekundě, který dneska zní tak.
3: 3, 2, 1, go!
2: Začátek, co? Kdo pak je na telefonu? Krokodýl, dobrý den? Někdo tam byl celou dobu, ale zjistil, že asi neví, tak to zavěsil. Máte zájem vy? Někdo jiný? Klidně, zavolejte 600-300-303. Uhodněte buď interpreta, nebo jak se to jmenuje. A bude to vaše. Radio Krokodýl, dobrý den? Halo, Krokodýl.
4: Dobrý den, tady Ondra.
2: Dobrý den, Ondro. Kdo to zpívá, jak se to jmenuje?
4: Enrique Iglesias.
2: Jo. Ty prosím tě, ale asi nehádáš sám, někdo hádá s tebou, bych řekl, ne? Co?
4: Jo, tatínek.
2: Tatínek, aha, takže půjdete s tátou na volejbal, jo?
4: Asi jo.
2: Dobrý, tak jo. Pánové, gratuluju, nezavěšujte a mějte se zatím. Díky, ahoj. Enrique Iglesias, Duele el Corazón, to je dnešní hit v jedné sekundě. Hit z roku 2016 a dáváme si ho právě teď úplně celý.

0: Enrique Iglesias na Krokodýlu jako hit v jedné sekundě. Ondra uhodl. 90ky do 10. budou například Nana. Kurt Nielsen. A taky třeba princezna Joya Marky Mark United. Jedna lepší 90ka než druhá z Krokodýla. Pěkné dopoledne.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Radio Krokodýl.
3: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
4: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
3: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
7: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
8: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
9: That's Helen Doran English.
8: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
9: Come and join us!
8: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
10: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás na strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
3: Po desáté dáme Taylor Swift, Michaela Jacksona a oblíbenou páteční píseň Čínský víno.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
3: Dneska bude republika rozdělená, co se týče počasí. Odpoledne a večer Liberecký, Středočeský a Plzeňský kraj, tak tam bude pršet, až to možná hezké nebude. Ale uvidíme, jestli i tady u nás na Moravě něco spadne, protože ty bouřky se velmi, opravdu velmi špatně předpovídají. Každopádně sobota by měla být úplně bez srážek a neděle bude slunečná a bez srážek. Dnešní odpolední maximální teploty do 28 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Dnes začíná rekonstrukce obvodové ulice v Bystrci. Uzavřel se tak výjezd z obvodové a odbočení vlevo do přístavní. Provoz řídí semafor. Objízdná trasa vede přes náměstí 28. dubna. V pondělí se uzavře druhá polovina komunikace a nebude možné využít křižovatku s ulicí Přístavní blíž k brněnské přehradě. Objízdná trasa vede na Kněničky a Rozdrojovice. Česko si dnes připomíná 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Invaze začala v noci z 20. na 21. srpna 1968 a už první den zemřeli při střetech s vojáky nebo při okupanty zaviněných dopravních nehodách desítky obyvatel Československa. Další oběti si vyžádalo tvrdé potlačení protikorupčních demonstrací režimem v roce 1969. V Japonsku dnes popravili muže, který byl odsouzen k trestu smrti za založení požáru v herně Pačinko v Osace, při kterém v roce 2009 zahynulo 5 lidí. Jde o první popravu provedenou za vlády premiérky Takajčijové. České volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po dlouhých 29 letech vrátilo do Brna. Mimořádný náboj bude mít zápas pro řeckého kouče české reprezentace Janise Atanasopulose. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne ve 20 hodin.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
6: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Žitné ulici u křižovatky s Banskobystrickou dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Blokují tam částečně provoz. Na Jihlavské ulici před Vídeňskou čeky držení do 5 minut. Přerušovaná kolona převážně v pravém pruhu zůstává na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1. Mezi exity 182 až 196. Navíc na 188. kilometru stojí v levém pruhu kamion s poruchou. A ustává se příjezd do Mikulova na rakousko-českém pomezí. Pro Rádio Krokodýl z Globás stánce Koštelšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: 10.03, to je přesný čas, dneska slaví svátek Johana, zítra Bohuslav, v neděli Sandra. Přátelé, víkend před námi, bude to náročné, těch akcí je opravdu hodně, ať to zvládnete ve zdraví. Pozor na játra, že za 9 měsíců, ať třeba taky se něco nestane, nenarodí. Zkrátka, užijte si to, hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Celá dlouhá staletí se hledal kámen mudrců. A ono je to zatím pivo.

0: celou jižní Moravu.
1: Žádný goodbye, naopak hello, přátelé, do ulic za vámi. Každý všední den vyráží krokodýl a osvěžuje vás, taky vám zvedá náladu. No a tento týden mezi vás vozíme pro osvěžení 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. Pojďte si poslechnout, jak to vypadalo třeba ve Vyškově.
2: Krokohlídka osvěžuje ve Vyškově na náměstí. Pěkný den.
3: Děkujeme za probiodrink krokodýlový.
4: Zdravíme z Vyškova.
5: Zdravíme z Vyškova.
6: Zdravíme z Vyškova a moc díky.
7: Zdravíme z Vyškova a děkujeme.
8: Děkuji rád do krokodýl za osvěžení. Zdravím Vyškova, děkuju.
1: Tak to byl Vyškov, no a dočkáte se, přátelé, taky dnes a to v Brně. Osvěžovat probiodrinky budeme odpoledne v centru našeho města na náměstí Svobody, kde současně startují i dožínky s krokodýlem, tak se zastavte.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
12: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
11: A mytí oken?
12: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
13: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
16: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
17: Je dobré mít se kam vracet.
18: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: No a páteční oběd si můžete dopřát třeba v brněnské restauraci U Zlaté konve. Dneska nabízí zelňačku s hlívou ústřičnou a k tomu třeba drůbeží játra na cibulce s rýží. To celé za 159 korun. Tak přijeme z krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Ano, my jsme rádio, které vám taky pomáhá, kromě toho, že vám hrajeme a snažíme se vás zbavit. No a pokud o někom víte, kdo pomoc potřebuje, tak stačí napsat na pomoc@krokodil.cz. No a teď si pojďte poslechnout, komu pomáháme tento týden.
0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Tento týden budeme pomáhat mamince se dvěma malými dětmi. Těžká nemoc jim vzala tatínka a na všechno zůstali sami. Poslechněte si jejich příběh už tento víkend na Rádiu Krokodýl.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
3: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: Fotbalový artist se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artis Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás.
7: SK Artis Brno.
8: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Harry Styles tady u nás na vlně Krokodýla. Lehce před 11. Krásné páteční dopoledne vám přeje Katka. Petra přináší další čerstvé zprávy.
1: Hezké dopoledne. Brněnská justice bude řešit neobvyklý případ. Víc si o něm řekneme za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pro páteční dopoledne po 11. z Krokodýla Huba Steng. Taky bude Cyril. A nabídneme No Name.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes má převažovat velká oblačnost, očekáváme přeháníky nebo dešť i bouřku a teploty 25 až 28 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnská justice bude řešit neobvyklý případ. Krajský soud totiž odsouhlasil, aby teprve 11-letý hoch podal žalobu na ochranu osobnosti na svého otce. Chlapec se tak může připojit k žalobě své matky. Oba požadují 80 tisíc korun a také to, aby soud uložil otci zákaz vyskytovat se poblíž jejich bydliště. Několika týdenní čekání na přepis nemovitosti by se brzy mohlo stát minulostí. Rychlejší zápis vlastnického práva má umožnit připravovaná novela katastrálního zákona, a to konkrétně u transakcí, které budou předem důkladně zabezpečené. Pro prodávající by to znamenalo rychlejší přístup k penězům a pro kupující dřívější vlastnictví nemovitosti. Americký prezident Donald Trump podepsal memorandum, které počítá s téměř 6-násobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně. Trumpův dokument také úřadům nařizuje hledat nová místa vhodná pro starty raket. Ve věku 75 let náhle zemřel Rudolf Drnec, jedna z nejvýraznějších osobností brněnského baseballu. Byl zakladatelem baseballového oddílu VSK Technika Brno, za který nejprve hrál a později ho jako trenér a manažer dovedl k řadě úspěchů a mistrovských titulů.
4: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl.

0: Rádia Krokodýl.
1: Pěkné dopoledne všem na silnice, co se tam děje, tak to ví Kuba.
2: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Žitné ulici u křižovatky s Banskobystrickou policisté došetřují nehodu dvou osobních vozidel. Pár minut zdržení řidiče hlásí z Jihlavské ulice před Vídeňskou a také na ulici Zvonařka u Dornichu. Přerušovaná kolona popojíždí na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Prahy téměř od Ostrovačic a 4-kilometrová fronta se táhne po rakousko-českém pomezí na příjezdu do Mikulova. Pro Rádio Krokodýl z Globáce stánce Jakub Tilšár.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

dvě minuty po 11. Hezké páteční dopoledne vám přeje Katka a před námi krokodýl cestovatel. Ptát se budeme na místo v Brně, kde si přijdou na své nejen milovníci květin a zeleně. Tak další nápovědy se nenechte ujít už za malou chvíli. Vyhrát můžete vstupenky na volejbalové mistrovství Evropy tady u nás v Brně, tak ať vám to neunikne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlápek spěchá na jezdících schodech a přitom druhému šlápne na nohu. Po pár krocích si to rozmyslí, vrátí se. Promiňte, pane, nechtěl jsem vám šlápnout na nohu. Nemusíte se omlouvat, už jsem vám flusnul na záda.

0: cestovatel.
1: Dnes na Krokodýlu nebudeme cestovat daleko, zůstaneme v Brně a vy můžete právě teď na lince 603 103 103 po odhalení toho místa, na které vám nabídnou nápovědy, vyhrát dvě celodenní vstupenky na volejbalové utkání žen, které se uskuteční už zítra v pavilonu P na brněnském výstavišti. Tak si nenechte ujít jedinečné zápasy české volejbalové reprezentace na domácí mistrovství Evropy v Brně. Někoho už asi máme na telefonu, ne? Tak někdo si to rozmyslel. Nevadí, během toho, co já vám nabídnu dnešní indicie, můžete volat, linka je volná. Dnes tedy hádáme název krásného místa přímo v srdci Brna, které je plné zeleně a květin. Nachází se na křižovatce ulic Kotlářská a Veveří nedaleko Konečného náměstí. Toto místo spadá pod Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity a na své si tam přijdou nejen milovníci květin a zeleně, ale taky skleníků, krásných soch a jezírek. Tak jak se asi může tohle místo jmenovat, budu se ptát, koho pak. Hezké dopoledne, Krokodýl.
2: Ahoj, tady Peťo.
1: Peťo, zdravím tě, odkud nám voláš?
2: Brno.
1: Jaký máš pátek?
2: Poklidnej.
1: Poklidnej, já doufám, že teď i úspěšnej, tak slyšel jsi nápovědy?
2: No, něco málo, ale zkusím to.
1: Tak povídej.
2: Nevím, já si myslím, že je to botanická zahrada.
1: Že by to byla, je to botanická zahrada. A když na volejbal, tak ti gratuluju.
2: Děkuji.
1: Jseš fanoušek?
2: Fanoušek přímo nejsem, fanoušek fotbalu, ale rád se na to podívám.
1: No a je to navíc v Brně, je to velký, budeme strašně držet pěsti, tak ať to dobře dopadne, ať si to zítra hezky užiješ. Blahopřeju.
2: Ano, děkuji.
1: A zůstej na telefonu, tobě taky ahoj.
0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal. Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balans. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. -20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, v Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
1: A vy posloucháte Krokodýla přesně v 11 hodin a 24 minut.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
6: Rádio Krokodýl.
7: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
10: That's Helen Doran English.
9: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
10: Come and join us!
9: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
11: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
12: Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni?
0: tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z pěti menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Skonto na
13: Bytech. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
14: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

krokodýla, skvělá 90ková muzika, Texas, Summer Sun, tak sluníčko dneska sice asi moc neuvidíme, nicméně, co uvidíme, o co si zahrajeme, bude 117 tisíc rovných za náš krokodýlí zvuk a budeme soutěžit už za pár minut, nenechte si to ujít, počkejte na mou výzvu, zatím ještě nevolejte, jenom se připravte a hezké dopoledne, krásný pátek s krokodýlem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Že by to padlo právě dnes, 117 tisíc rovných na lince 603 103 103 právě teď, kterou už voláte, tak schválně zvedneme si linku, no někdo nám vypadl, někdo tam skutečně byl, no tak velká smůla, další volající v pořadí, už tam někdo je. Krásné dopoledne, krokodýl Katka, kdo je tam?
2: Ahoj, tady Vendula, já tě zdravím.
1: Ahoj Vendulo, já tebe taky, s veselou náladou, to je tím pátkem, nebo že ses dovolala?
2: Asi obojí,
1: chápu. Vendulko, bezvadný, jsi někde na cestě, nebo jak trávíš dnešní
2: jsem
1: den?
2: Jsem na cestě.
1: Kam valíš?
2: Jsem zrovna na cestě, přijíždím tady Blansko-Jedovnice.
1: Bezvadný, na cestě žádná jako komplikace, není tam nic, že bychom udělali dopravní servis rovnou?
2: Myslím, že nic. Jenom v Jedovnici je semafor, ale ten už je tady dlouho, takže myslím, že všichni, co tu jezdí, o tom ví.
1: Bezva, tak jo.
2: Nic neplánovaného, doufám, mě ještě tady nic nečeká.
1: Doufejme, že to tak zůstane i nadále. Tak my si připomeneme ten zvuk, já ho pustím právě teď.
2: Ano.
1: A jsem zvědavá, zvuk za 117 tisíc korun, co typuješ?
2: Já typuju, jestli to není drcení kukuřičných lupínků.
1: Drcení kukuřičných lupínků.
2: Ano.
1: Myslíš?
2: Takový něco, jak jsou ty cerálie.
1: Takový ty cornflaky.
2: Přesně tak.
1: Jo, ano. Taky jsem to kdysi jedla. Tak se jdeme zeptat arbitra, jestli máš pravdu. Ne.
2: Škoda.
1: Je to škoda.
2: Budu dál.
1: Tak to budu ráda. Zase se někdy ozvi a měj krásný víkend. Ano. Ahoj.
2: Taky přijdu zatím. Ahoj, děkuju.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
5: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hlupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
4: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
6: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
8: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
9: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše děti.

0: 078 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na Jižní Moravě. Už

0: ladíte krokodýla, přiblížila se nám 12. hodina. Hezké poledne vám přeje Katka a Petra má zprávy.
1: Hezké poledne, nejfrekventovanější česká dálnice D1 mezi Brnem a Prahou bude dvě noci zavřená, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
2: Rádio Krokodýl. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
2: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Na Krokodýlu se chystá Sia. Bude kapela Wham. A těšte se na Abraxas.
9: Tak to je ten můj obyčejný svět.
0: Je 12 hodin.
10: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean. Za každého počasí. lkclean@brno@gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, čekáme přehánky nebo déšť i bouřky a teploty až kolem 28 stupňů.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký pátek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Veletrhy módy a obuvi Styl a Cabo, které se ode dneška do neděle konají na brněnském výstavišti v pavilonu V, se ve svém letním termínu zaměří na české značky bot, oblečení i textilií. Ze 142 firem, které se veletrhů zúčastní, je 53% právě z Česka. Dvě noci nebude průjezdná nejfrekventovanější česká dálnice D1 mezi Brnem a Prahou. Technici budou dnes v noci a pak ještě ze soboty na neděli 23. srpna provádět zátěžové zkoušky rekonstruovaného mostu Šmejkalka na 24. kilometru. Doprava bude uzavřena v obou směrech. Italští vědci přišli s neobvyklým způsobem, jak pomoci Jaderskému moři. Do vody vypouští zhruba 160 tisíc chobotnic. Jejich cílem je omezit invazi škodlivého modrého kraba. Čtyři české posádky se představí na mistrovství světa ve veslování, které v pondělí začne v Amsterdamu. Největší pozornost bude upřena na Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou, které letos ovládly celkové hodnocení světového poháru v kategorii dvojek bez kormidelnice.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně v Brně v Karlově ulici u sjezdu z Provazníkovy se srazila dvě osobní auta a další nehoda je na Vyškovsku, ve Slavkově u Brna, ve Špitalské ulici taktéž dvě osobní auta v sobě, tak opatrně šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na

3 minuty po 12. Krásné páteční poledne vám přeje Katka Horáková, no a samozřejmě dobrou chuť, pokud právě obědváte. K tomu si já právě teď tady u nás na Krokodýlu, tak si užijte.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane Pávek, proč dneska nepijete? Teď dneska řídí vaše žena. No právě proto.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Teď už jdeme za našimi nejmenšími posluchači. Ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč se smějeme.
2: Když někdo udělá něco legračně, tak to je legrační. Protože někdo viděl Maxi Psafíka v televizi.
3: My se smějeme protože máme z něčeho radost, anebo že někdo dělá blbiny nebo srandy.
4: Protože když se někdo směje, tak se nedokáže jinak udržet.
1: Proč se smějeme, na to jsme se ptali našich zlatíček, nejmenších posluchačů.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré mít se komu svěřit.
3: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Imagine Dragons, na krokodýlo Jirka s vámi, Bad Liar, jsme vaše rádio. Teď se jdeme podívat, jak Česko bojuje se suchem.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Takže jmenuji se Jiří Osička, jsem starosta obce Bulhary. U nás platí opatření takové, že lidi nesmí zalévat, nesmí napouštět bazény a musí šetřit s vodou.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Jesse Jay B.O.B. Krokodýl.
1: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Teď už Jan Bedřich na telefonu. Zdravíme do zoo Brno.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Už příští týden 29. srpna v sobotu vás srdečně zvu na Den adoptivních rodičů a parťáků, který je takovým symbolickým rozloučením s letošními prázdninami. Přijít můžou ale úplně všichni, nejen adoptivní rodiče. Čekají vás zajímavá stanoviště, oblíbená komentovaná krmení a setkání, nebo zahájení výstavy a přednáška Davida Hajnala Mongolsko, Země posledních kočovníků a modrého nebe. Do kalendářů si napište i víkend 11. až 13. září, kdy budeme pořádat velkou akci Festival smečky. V areálu zoo pak nově najdete i Pixbox, ze kterého si můžete z naší zoo odnést originální suvenýr v podobě fotografií s našimi zvířaty. Otevřeno pro vás máme od 9 do 7. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby a denně funguje sezónní vstup a jezdí i zoovláček. Moc se těšíme na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme na smečka.
0: Zdravíme do Zoo Brno.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
6: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Fajn roku Dino 18, 13. hodinka, čerstvé zprávy s Petrou. O čem budou?
1: Hezké odpoledne a přibývá Čechů, kteří se bojí vztekliny a možná vás překvapí, které zvíře ji přenáší nejvíc.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Největší zábavní park Šikland vás zve na celodenní program plný divadelních představení a show, kreativních dílniček, soutěží a setkání s oblíbenými maskoty, ale také na trikové umění jezdců na koních a dechberoucí noční ohňovou show. Čeká vás zábava s Pompo a Squishmallows nebo Beauty Zona. Přijďte si užít nezapomenutelný konec prázdnin už tuto sobotu do Šiklandu ve Zvoli nad Pernštejnem. Více na webu www.sikland.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jerry Halliwell po 13. hodině. Dáme si Fun, We Are Young. A nebo Krištof. Se počasí.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra polojasno, teploty příjemné kolem 23 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Na náměstí Svobody dnes začíná další akce ze seriálu Slavnosti Brno. Tentokrát přicházejí dožínky, které budou ve znamení oslav sklizně tradičního řemesla a hojnosti. Potrvají až do neděle 30. srpna. Přibývá Čechů, kteří se bojí vztekliny a nechávají se proti této smrtící infekci očkovat. Riziko nákazy v tuzemsku skutečně existuje, ne však od lišek nebo psů. Přenašečem viru vztekliny jsou netopíři. Kvůli nim skončili letos v péči lékařů už desítky lidí. V ústecké nemocnici minulý týden nocovali i rodiče s dítětem poté, co vyháněli z bytu netopíra a sahali na něj holýma rukama. Předtím experti varují. Australská federální policie dnes zatkla 27letého muže s australským a ruským občanstvím. Podle vyšetřovatelů se pokusil získat na Ukrajině vojenské informace a předat je ruské rozvědce. Za vyzvědačství mu hrozí až 20 let. Technickou časovkou zítra v Monaku odstartuje cyklistická Vuelta s hlavním favoritem na celkové vítězství Tadejem Pogačarem. 81. ročníku španělské Grand Tour se zúčastní jediný Čech Jan Hirt, který sedmým startem překoná rekord mezi tuzemskými jezdci.
5: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer. Řekni Krokodýl.

0: Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí, nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor na Svitavsku, v Moravské Třebové u Svitavské, tedy ve Svitavské ulici se srazila dvě osobní auta. D1, porouchané osobní auto, které tam nebezpečně stojí, směr Praha 195. kilometr. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželka jednou takhle přijede z práce domů a povídá manželovi: drahý, v karburátoru je voda. Voda v karburátoru? To je divný. Opravdu, v karburátoru je voda. Prosím tě, ty ani pořádně nevíš, co je to karburátor. A kde jste nechala auto? V bazénu.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Každý den v ulicích 103 pro biodrinku, tak jedeme za vámi, krokodýláci. Dneska na Svoboďáku odpoledne, tak se na vás těšíme.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
2: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodur právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodur v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodur.cz
1: 13 hodin 22 minuty.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Staň dej guláš fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Staň dej guláš fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Staňdejfest.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
7: That's Helen Doran English.
6: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
7: Come and join us!
6: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
8: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
9: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku. Skonto nábytek.
10: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
11: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
12: Je dobré si pomáhat.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Lin Merlin Krokodýlo, tohle je vaše rádio, no a nezapomeňte, že tento víkend vám budeme dávat tipy na výlety, na procházky tady po Jižní Moravě a budete od nás vyhrávat taky dárky. Čeká nás víkend speciál Krokodýl cestovatel.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
6: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
5: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: krokodýlo, hej, teď už čerstvé zprávy, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a fotbalisté Artisu Brno mají novou posilu, víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodový pátek zveme vás dnes do divadla. Komedii Víkend ve výtahu nabízí divadlo Polka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Buď 14. Get Far Radio. Simple Plan, Single X, Počasí,
3: Radio Krokodýl, Počasí.
0: Zítra polojasno, teploty kolem 23 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Pokud vás zajímá, jak se s průběhem let měnila stará radnice, prozradí to výstava Historie, která se právě píše. Volně přístupné panely na nádvoří odhalují dosud nepublikované fotky jedné z ikonických brněnských památek, která vznikla už krátce po založení města. Výstava potrvá až do konce září. Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území Česka. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Břeclavské městské autobusy stále trápí výpadky platebních terminálů. Platbě kartou stojí jízdenka 12 korun, hotovosti 20. Radnice vyjednala s krajskou společností Cordis, že cena bude nižší v obou případech. Fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní univerzál Albert Labík. 22-letý člen kádru české reprezentace do 21 let přestoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slávie. V novém působišti podepsal smlouvu na 4 roky.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v ulici Poříčí u křižovatky s ulicí Nové Sady směrem od Židenice stala dopravní nehoda. Počítejte tam se zdržením. Kolona je vlivem smějícího odpoledního provozu na Zvonařce u Dornichu v obou směrech. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy zpomaluje převážně nákladní doprava od Ostrovačic. Ucpává se příjezd do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Kvůli zúžení budete pojíždět na silnici 152 u Modřic a v obou směrech. A delší zdržení naberete u Mipolova, zejména od hraničního přechodu s Rakouskem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marta Rafajová.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Manželka povídá: drahý, co myslíš? Bez podprsenky vypadám lépe? Manžel skloní noviny a povídá: jo, zlatíčko, vyrovnalo ti to vrásky v obličeji. Welcome to Central Bay.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Well,

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Krokodýlok Sindel X a teď jdeme do ulic Brna.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Jaký byl týden v Brně z pohledu městské policie, tak i to zjišťujeme. Na telefonní lince je mluvčí Markéta Skřivánková.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Strážníci tento týden dopadli muže, který se podle všímavého svědka zřejmě pokoušel dostat do mateřské školy v západní části města. Když ho strážníci našli, tvrdil, že nic neudělal a zajímal se, jestli jsou v okolí kamery. Nakonec ale k rozbití prosklených vstupních dveří a několika venkovních květináčů přiznal. Teď mu hrozí vězení. V úterý mířili strážníci k Antroposu prověřit zdravotní stav muže sedícího na trávníku. Nemohl mluvit, natož se zvednout. Z jeho dechu cítila hlídka silný zápach acetonu a vedle něj našla poloprázdnou plastovou láhev, ve které bylo pravděpodobně řididlo. Muž strážníkům potvrdil, že ho pil. Hlídka ho tedy obratem předala do péče lékařů. V Černovicích strážníci kontaktovali rozrušeného muže podezřelého z rozbití zpětného zrcátka Mercedesu. Lídce řekl, že neví, jestli zrcátko poškodil, připustil ale, že možné to je. Navíc ho u toho viděl svědek. Uživatel auta odhalil škodu na 5 000 korun, majetkový přestupek, tak řeší úředníci. To byl jen srdcný přehled případů městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.
0: Markéta Skřivánková, městská policie Brno, děkujeme.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Káťo, jedeme do Olympia parku.
4: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
3: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
4: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
3: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Fotbalový artist se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artis Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás.
9: SK Artis Brno.
10: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: na Krokodýlo Miráje, Vlci a teď jdeme do ulic.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Tak kdo by si nedal med, co krokodýláci jen? Na telefonní lince máme krajskou veterinární správu Jihomoravského kraje. No a taky Terezu Kolárovou. Tak pojďme si popovídat o medu.
2: Zdravíme posluchače Rádia Krokodýl a přinášíme aktualitu v oblasti označování medu. Nová vyhláška nabyla účinnosti 14. června a přináší přísnější pravidla pro označování medu tak, aby měl spotřebitel jasnější přehled o tom, co kupuje. I když samozřejmě nejlepší je kupovat med přímo od včelaře. Nově už nebude možné na etiketě medu používat označení jako směs medu ze zemí EU nebo mimo EU, ale musí tam být uvedeny všechny konkrétní země původu medu, a to včetně konkrétního procentuálního zastoupení. Dále vyhláška například zavádí termín med lesní jako oficiální synonymum pro med medovicový. Aby však mohl být med takto označen, musí splňovat limit pro elektrickou vodivost. Legislativa zároveň počítá s přechodným obdobím, které má zajistit plynulý přechod na nová pravidla. Med, který byl uveden na trh nebo označen etiketou ještě před 14. červnem podle starých pravidel, může být takto doprodán. Za krajskou veterinární zprávu pro Jihomoravský kraj Tereza Kolárová.
0: Moc děkujeme, víme, co se děje.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Tento týden budeme pomáhat mamince se dvěma malými dětmi. Těžká nemoc jim vzala tatínka a na všechno zůstali sami. Poslechněte si jejich příběh už tento víkend na Rádiu Krokodýl. S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
3: Partnerem pořadu je Šikland, největší přírodní zábavní park u nás ve Zvoli nad Pernštejnem.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
9: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

chulím, jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Tohle je Justin Bieber a Krokodýl, 15. hodina, prázdniny, léto a čerstvé zprávy s Petrou.
1: A dneska začala v Brně další dopravní omezení, bojím se to až říct, je to v Bystrici, víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Největší zábavní park Šikland vás zve na celodenní program plný divadelních představení a show, kreativních dílniček, soutěží a setkání s oblíbenými maskoty, ale také na trikové umění jezdců na koních a dechberoucí noční ohňovou show. Čeká vás zábava s Pompo a Squishmallows nebo Beauty Zona. Přijďte si užít nezapomenutelný konec prázdnin už tuto sobotu do Šiklandu ve Zvoli nad Pernštejnem. Více na webu www.cykland.cz.
2: Radio Krokodýl. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepších sportovních podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ty potraste čiren. Phil Collins. Je všem taxikářům a taxikářkám Lucie Bílá a tedy je Lucie Vondráčková. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dnes začala rekonstrukce obvodové ulice v Bystrci. Uzavřel se tak výjezd z obvodové a odbočení vlevo do přístavní. Provoz řídí semafor. Objízdná trasa vede přes náměstí 28. dubna. V pondělí se uzavře druhá polovina komunikace a nebude možné využít křižovatku s ulicí Přístavní blíž k brněnské přehradě. Objízdná trasa vede na Kněničky a Rozdrojovice. Ministerstvo financí začne v pondělí přijímat objednávky na druhou emisi dluhopisů republiky určených pro občany. Upisovací období potrvá do 4. října. Ministerstvo v něm nabízí pouze tříměsíční obligace s úrokovou sazbou 3,75% ročně. Lidé mohou nakoupit cenné papíry za maximálně 3 miliony korun. Objednané dluhopisy bude nutné uhradit do 13. října. Emise se uskuteční 15. října. Siamská dvojčata, která se na Slovensku narodila letos v červnu, oddělí lékaři v Saúdské Arábii. Řekla to matka obou dívek, které jsou spojené pánvemi. Specializovaná nemocnice v Riádu už oddělila 70 siamských dvojčat. Tento program financuje Saúdská Arábie. Výškaře Jana Štefelu po nevydařeném mistrovství Evropy, na kterém překvapivě nepostoupil z kvalifikace, čeká další start v diamantové lize. V Polsku poběží i halová mistryně světa Manuel, která ale místo čtvrtky nastoupí ve vloženém závodě na 300 metrů. Ve startovní listině běhu na 5000 metrů je Kristýna Sasinek Méky.
6: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava. Vidíme se večer, řekni Krokodýl

0: Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí, v terénu máme Martu.
2: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně budete popojíždět na Zvonařce u Dornichu v obou směrech. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy pomalu jedou kamiony od Ostrovačic. Silný provoz je pak dále na D1 v úseku mezi 203. až 212. kilometrem směrem z Brna na Vyškov. Doprava vázne na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 4. kilometru. Kvůli zúžení je ucpaná silnice 152 u Modřic v obou směrech. Postojte si na hlavním tahu z Brna na Svitavy v úseku mezi Českou a Lipůvkou. A na dlouhé zdržení se připravte na průjezdu Kuřimí směrem od Brna. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marta Rasajová.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Nejnovější sociologické průzkumy potvrdily, že nejoblíbenější fantazí ženy jsou dva muži na jednou. Jeden vaří a druhý uklízí.
3: Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Pátku krokodýl, Lucka Vondráčková, Láska umí víc a krokodýl taky zvládne lecos.
1: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl zvládne lecos, třeba vytáhnout vás na světovou sérii v beach volejbalu v Brně. Je to utkání žen, které se uskuteční 29. až 30. srpna. To je příští víkend na Sokolském koupališti v Brně v Kniničkách. A teď tady mám připravené dva speciální vstupy, víkendové permanentky dokonce na tuto světovou sérii beach volejbalu. Takže kdo by chtěl příští víkend na beach tady v Brně na světový beach volejbal, volá studio Krokodýla 603 103 103, prosím, tak nikdo, počkáme si na dalšího. Příští víkend v Kniničkách na Sokoláku Krokodýláci. Víkendové permanentky, dva kousky na světovou sérii beach volejbalu v Brně připraveny pro koho? Dobrý den, Petr. Zase nikdo, tak uděláme ještě poslední pokus krokodýláci a jinak se to necháme na příště, protože do příští soboty jako času dost. Petr, dobré odpoledne. Haló.
2: Haló.
0: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Radek.
0: Radku, Petr, zdravím vás. Voláte na ten beach volejbal?
2: Ano, volám na ten beach volejbal.
0: Máte příští víkend čas, Radku?
2: Mám, já na to vyloženě spolíhám.
0: Tak dáme nějakou lehkou otázku, Rade, nebo dáme bez otázky?
2: No, zkusíme.
0: Tak v českém beach volejbale máme dvě světoznámé hráčky, které mají nádherné přezdívky a ty jsou...
2: Kiki a Maki.
0: Pěkně, Kiki, hezky, Radek je dobrý, já jsem chtěl ještě dávat možnosti Kiki a Maki, Fiki a Páky, ale to nebylo potřeba. Markéta Nauštluková. Markéta Nauštluková společně s Kristinou Hojdarovou Kolocovou. Mimochodem, ty toho jako vymastili hafo, že třeba prestižní pětihvězdičkový turnaj Major ve Vídni v roce 2018 a první místo světového žebříčku. Fantastický holky byly. Takže Radku, na co se nejvíc těšíte příští víkend na světovém beach volejbale v Brně?
2: Na celou atmosféru a hezký počasí a na hezký holky.
0: A prosedíte to celý víkend, předpokládám tam.
2: Samozřejmě.
0: Koho vezmete sebou?
2: Manželku.
0: Ať si to užije víc jak vy. Radku, pěkný víkend i tento, mějte se hezky, naschledanou.
2: Jo, díky.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz. Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
0: Tak, nejenom fandy beach volejbalu, zdraví Krokodýl, 15 hodin 23 minuty přesně, za chvíli pro vás další super pecky. Dobré odpoledne, hezký pátek.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl, Petr Holík.
3: Káťo, jedeme do Olympia parku.
4: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
3: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
4: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
3: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
8: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
9: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Je to all right, tak příjemné páteční odpoledne všem s krokodýlem, zvláště pokud plánujete třeba na tento víkend procházky, na příští víkend světový beach volejbal na Sokoláku, kam půjde i Radek s manželkou, protože vyhrál dva vstupy. Budeme soutěžit o další vstupenky krokodýláci, mimochodem Radka musím pozdravit, to je věrný krokodýlák, poslouchá nás od začátku, říkal, nedovolal jsem se, když jste teď nedávno sledili ty 32 a chtěl jsem vám pogratulovat a současně dokázat, že toho krokodýla poslouchám fakticky úplně od startu a toto je ten důkaz. A já musím říct teda, Radko, jako klobouk dolů.
1: Od pondělí do pátku, dobrý rozmar po drátku. Od 6 až do 9 informace se k vám řídí. Přináší je statný brouček, jmenuje se Honza Souček. Sám však na to nestačí, druhý Honza přikvačí. Není statný, ale šik, tady Honza Kolařík.
0: Radku, pěkná práce, hezký. Super paměť, děkujeme moc i za přání krokodýla do dalších let. Doufám, že bude samá dobrá muzika a pokud možno stále samé dobré zprávy pro vás, pro všechny. Zdravím i Honzu Součka, Honzu Kolaříka a posíláme všem Coldplay. Pěkný pátek s krokodýlem.

0: Krokodilace Sandra Everlasting Love. Doufám, že poslouchá i Péťa Smírou Veždáře, protože tohle to je vaše písnička, tak doufám, že vám udělala radost.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
0: Nebude to krokodiláci dlouho trvat a zase prostě budeme muset doprovázet ty naše děti do školních lavic. Je to tady, první školní den se blíží, i letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl, takže buďte ve střehu, rodičové. Vítězi připravíme den, na který jen tak nezapomene. Takže dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou veze do školy krokodýlí auto a krokohlídka. Jak se hlásit, je úplně easy, píšete na studio@krokodil.cz, do mailíku píšete jméno prvňáčka, odkud je, krátký příběh o něm, jaký je, čím je výjimečný, na co se do školy nejvíc těší a proč by právě jeho měla krokohlídka doprovázet do školy. Napište na sebe telefon a krokodýl vybere prvňáčka, jehož příběh nás nejvíce zaujme.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
0: 15 hodin 43 minuty, milí rodičové, mějte úspěšné přípravy na první školní den i toho vašeho chlapečka, holčičky a nezapomeňte nám napsat studio@krokodil.cz. A teď pro vás za okamžik Jennifer Lopez.
1: Rádio Krokodýl.
2: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
3: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hloupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
2: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či Stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
9: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
8: Objevte zapomenuté životy a místa.
9: Více informací na štetl.cz.
10: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
14: J-Lo, ya tú sabes.

Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: doufám, že nacházíte všechno, co je potřeba, nejenom nit krokodýláci, hezké páteční odpoledne s krokodýlem, předposlední víkend prázdnin a volna. No, 11 dnů a začíná škola, je to tak? Petra Papančevová, zprávy.
1: Hezké odpoledne, strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: 16. právě odbyla krokodýláce a dáme Bruce Springsteena. Bude Rockabye Clean Bandit. Hodíme si vohnout ty bohemové. A pošleme si víkenda.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: S víkendem do víkendu na Krokodýlu, to je docela vyladěný. Krokodýláci 25, 27 stupňů, tolik máme tady u nás, podle toho, jestli jste na velkým nebo malým kopci nebo fúdoli ve štatlu. V Šepkovicích Zdeňa měří 24,9 desetin a Péťa na Vysočině ve Žďáru 22 stupňů. Polojasno, příjemno. Sobota slunečná, odpoledne 24, na Moravě 19, na Vysočině, neděle částečně zatažená 23, Morava 18, Vysočina. Užijte si víkend.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstaveným autům. Letos o skoro 50 víc. Nejčastěji vyjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu. Vraky někdy využívají bezdomovci k přespávání. Dnes si připomínáme 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Invaze začala v noci z 20. na 21. srpna 1968 a už první den zemřeli při střetech s vojáky nebo při okupanty zaviněných dopravních nehodách desítky obyvatel Československa. Další oběti si vyžádalo tvrdé potlačení protiokupačních demonstrací režimem v roce 1969. Finská pohraniční stráž má podezření, že ruský průzkumný letoun Iljušin včera narušil vzdušný prostor severské země v západní části Finského zálivu. Narušení trvalo přibližně 3 minuty a letadlo se nacházelo nejhlouběji asi 8,7 kilometru uvnitř finského vzdušného prostoru. Moskva se nevyjádřila. Ve věku 75 let náhle zemřel Rudolf Drnec, jedna z nejvýraznějších osobností brněnského baseballu. Byl zakladatelem baseballového oddílu VSK Technika Brno, za který nejprve hrál a později ho jako trenér a manažer dovedl k řadě úspěchů a mistrovských titulů.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Doprava při pátku hustější a komplikace zná Marta.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Velmi silný provoz je v Brně na Zvonařce u Dornichu v obou směrech. Zejména nákladní doprava zpomaluje na dálnici D1 před Brnem z Prahy od Ostrovačic. Přerušovaná kolona je dále na D1 z Brna do Vyškova v úseku mezi 202. až 211. kilometrem. Zpomalíte na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Doprava vázne kvůli zúžení u Modřic směrem k brněnskému obchodnímu centru. Na zdržení se připravte na cestě z Brna do Svitav před Lipůvkou a na Brněnsku mezi Bratčicemi a Židlochovicemi u odbočky na Hrušovany u Brna komplikuje provoz nehoda dvou osobních aut. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Marta Rafajová.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Pohodové páteční odpoledne všem s krokodýlem přeje Petr Holík. Užijte si víkend s dětmi, s hokejem, fotbalem, golfem, atletikou, tenisem, hlavně pohybem. A kdo to dneska zvládne s hantecem, tak půjde na hokejisty, co se baví fotbalem.
1: Zdar, jak jsi měl skrok, slím. Komedy, co to znamená píglovat kšír?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Na třídní schůzkách ve škole. A nezlepšil se náhodou můj syn? Ale jistě, váš podpis už falšuje daleko lépe.

0: Všecky lidi, draci, zdraví krokodýl a hlavně draka Zdenka do Krasíkova, protože tuto písničku jsme ti Zdeňo hráli k těmto jim báječným 63 nám, kdy v úterý, ne? Takže doufám, že stále slavíš, krásně se máš a dobře se bavíš.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Tak a z Krasíkova krokodýláci z okresu Ústí nad Orlicí rychle zpátky na Brno město, protože tady se chystá velká akce. Charitativní fotbalové utkání Kopeme za modrou, takže uvidíte hokejisty Komety Brno, fotbalisty Real Topu Praha a domácí SK Jundrov proti ním. Fotbal, zábava a budou kapely Kulomet, Olga Lounová, Děti ráje, Kopem za modrou příští pátek 28. srpen od 15 hodin v areálu SK Jundrov na Veslařské. Kdo by chtěl vyhrát dva vstupy na Kopem za modrou, tak volá Studio Krokodýla 603 103 103 právě teď, připravený na to Žanek a brněnské Hantec, a dneska je to strašně jednoduchý, takže to nebude vůbec jako náročné, abyste mohli jít kouknout na ty modrobílí fotbalisty a taky třeba Milana Pacandu s Peťou Švancerou a dalšíma legendama fotbalovejma. Dobré odpoledne, pěkný pátek, Krokodýl, prosím.
2: Dobrý den, tady Stando, z koho to víc?
0: Stando, zdravíme do koho, tek?
2: Ahoj.
0: Ahoj, máte rád Hantec?
2: No tak já jsem učil češtinu 100 let, tak jsem kromě jinýho Hantec v rámci češtiny učil.
0: Hezky,
2: tak,
0: hezky, super, znám. Super. A budete asi i komiťák, že, Stando?
2: No já
0: od jak živáš, jo? Komiťák, zbrojovák, koholtovák, tak, Staňo...
2: Já tam na zbrojovku právě a pak v říjnu na Bohemku už mám lístky, no.
0: Perfekt, takže jenom taková ta otázka, souhlasíte s výherním řádem Krokodýla, Stando?
2: Ano,
0: Děkuju, tak pojďme pozdravit Janka, zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa.
3: Zdar jak svíňa z Kroxlí. Komedy, co to znamená píglovat kšír?
0: No, a tady ani nemusíme do štatlu pro nápovědu, že?
2: Já si myslím, že to znamená leštit nábytek.
0: Leštit nebo...
2: Klízet, no.
0: A není to...
2: Dávat do pořádku, jako.
0: Stando, ale bacha, není to nábytek, ale je to něco, co máme v kuchyni a je to...
2: Nádobí.
0: Tak, správně. Ve štatlu to nikdo nevěděl mimochodem, takže to by bylo stejně marný si to pouštět, takže leštit, piglovat, umývat nádobí je správné řešení. Janku, můžem gratulovat.
3: Piglovat kšír znamená mít nádobí, tak jestli nemáte umytý, tak si ho vypiglujte. A mějte betelý den.
0: Ano, si kupte myčku, takže zdravíme Kohoutovice, krásný víkend, Stando, příští pátek vy gratis s krokodýlem, ostatní můžou dospěláci za 290, děcka do 10 let zdarma, Kopeme za modrou v Jundrově od 15, bavíme se s Krokoušem, mějte se hezky, pěkný víkend, naschle.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
4: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Mínus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto
11: nábytek. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
12: Je dobré mít někoho rád.

Carried Away by the Moonlight Shadow, Maggie Riley a Mike Oldfield. 16 hodin 38 minut jste s Krokodýlem. Za 11 dnů máme září, začíná škola. Za 12 dnů začínají tradiční bíteské hory. Takže do Velké Bíteše srdečný pozdrav, protože tam už chystají horečně všechny ty úžasné akce, včetně popíjení vína ve sklípcích Krokodýláci. Letos bude v Bíteši 88 stárků a stárek, takže neuvěřitelné. A mimochodem letos bude uveden Miroslav Donutil na chodníku slávy. Jeho hvězdu odhalíme v sobotu 5.9. Do té doby 2 týdny Krokodýláci a předtím taky Ava Max, Kings and Queens. Dobré odpoledne nejen do Velké Bíteše.

0: Krokodýl, stále hity Eva Max, Kings and Queens. A když jsme u těch Queenů, tak mimochodem teď vyskočila zpráva, že zemřel druhý baskytarista téhle legendární britské skupiny Queen, Barry Mitchell. Věk ani příčina skonu nebyly zveřejněny, každopádně v sestavě Queenů byl na jejich počátcích v roce 1970 a 1971. Takže Barrymu Mitchellovi rest in peace a my jdeme na prachy za zvuky do ruky. Králové a královny, máme tady 117 000 50 korun. Je to zvuk rádia Krokodýl, který zní takto. A kdo z vás starší 18 let přesně popíše, co jsme teď slyšeli za činnost, co se vlastně děje, co je toho příčinou, tak ten dostane těch 117 000 50 K. 603 103 103, volejte právě teď na Jelena.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: S krokodýlem Jelen Magdalena do pátku přejeme hezké odpoledne.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Prachy za zvuky do ruky a někdo se nám musel dovolat jako první. Komu se to povedlo? Dobré odpoledne, haló?
2: Dobré odpoledne, tady je Zdenka.
0: Dobré odpoledne, Zdeni. Odkud voláte, kde vás máme?
2: Od Kyjova.
0: Od Kyjova, dobře. Máte 18?
2: Mám.
0: Souhlas s věrným řádem nám dáte, Zdeni?
2: Dám, ano.
0: Super. A kolik let oslavil Kyjov minulý víkend?
2: 900.
0: 900, správně, výborně. Byla jste tam, když jste od Kyjova? Jak jste daleko od Kyjova? Odkud jste přesně?
2: 11 kilometrů.
0: A jaká jste vesnice, městečko nebo obec?
2: Jestřabice.
0: Jestřabice, tak zdravíme do Jestřabic. A říkáte, že jste nebyli o víkendu na oslavách 900 let Kyjova. To bylo super, to bylo super. Byli jsme tam, mimochodem, já v sobotu večer s Petrem Kolářem, kapela Highland, jo, výborná diskoška v parku, takže musíme pozdravit a pogratulovat všem Kyjovákům a popřát hodně zdraví a radosti do další stovky. Je to nádhera. 900 let města Kyjova. Tak a v Jestřabicích teda jsme připraveni vyhrát teď kolik? 117 tisíc? Jste na to nachystaní?
2: No, jo, ne, jo.
0: Chcete to, jo? Takže nachystejte kapsy nebo šuplík. 117 tisíc 50 korun za tento zvuk. Tož, jak to vidíte v těch Jestřabicích? Co, Zdeni? Co to je? Co jsme slyšeli? Co se u toho děje?
2: Kousání z karamelizovaného ovoce.
0: Vy máte rádi z karamelizované ovoce?
2: Máme.
0: Které nejvíc? Děláte si ho doma?
2: Děláme a jahody.
0: Jahody. Schvalujeme, trošku jste nám tady udělali chutě teďka mě a arbitrovi a my to musíme teda vyhodnotit. Kousání z karamelizovaného ovoce do Jestřabic 117 tisíc 50 korun dneska, přátelé. Dneska ještě nepřinese. Zvedáme bank, Zdeni, mějte se moc krásně. Zdraví Vojtu, který se jako vlastně dovolal, on byl ten, kdo měl to štěstí, ale on je teprve prý 16 let, jste říkala. Takže Vojtíškovi i vám všem do Jestřabic krásný víkend, mějte se a ať se vám moc daří. Naschledanou.
2: Děkuju.
1: Na zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.

0: toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré mít dobré přátelé.
3: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Bezva pátek všem s krokodýlem, ať jedete z práce nebo třeba odehrát koncert, no takže taky pro Libora Machatu. Teď jede od krokodýla s kapelou bavit lidi, mával se mu, šel s kytarou z baráku do auta, tak ať to dobře hraje, Libore borci. A Petra Papančevová zprávy, pátá je tady právě teď. Odbíjí.
1: Hezké odpoledne, příští pátek bude nad Českem možné pozorovat částečné zatmění měsíce, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodový pátek, zveme vás dnes do divadla. Komedii Víkend ve výtahu nabízí divadlo Polka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity a po páté si dáme Rianu.

0: Hodíme si Lucí svítání.
1: Svítání noci, křídla balem dám.
0: A bude Leony, don't worry.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: You are my one and only, Krokodýláci. V Brně 25-26, Šepkovice necelých 25 stupňů, ve Žďáře má na teploměru Péťa 22 stupňů Celsia. Docela příjemný pátek, polejasný s tím, že má být odpoledne, večer, v noci, anebo zítra v jedno ráno docela deštivo, tak uvidíme, necháme se překvapit, protože Zdeňa mi píše, tak v Šepkovicách čeče včera vůbec nic, ani kapka, zatímco v Brně toho spadlo poměrně hafo, takže Zdeňo, možná se dočkáte o půlnoci. Sobota, neděle. Sobota, přes den pak slunečná, 24, Morava 19, Vysočina, neděle částečně zatažená, 23, na Brněnsku 18, na Vysočině.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Pokud vás zajímá, jak se s průběhem let měnila stará radnice, prozradí to výstava Historie, která se právě píše. Volně přístupné panely na nádvoří odhalují dosud nepublikované fotky jedné z ikonických brněnských památek, která vznikla už krátce po založení města. Výstava potrvá až do konce září. Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území Česka. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
3: Břeclavské městské autobusy stále trápí výpadky platebních terminálů. Platbě kartou stojí jízdenka 12 korun, v hotovosti 20. Radnice vyjednala s krajskou společností Cordis, že cena bude nižší v obou případech. Fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní univerzál Albert Labík. 22-letý člen kádru české reprezentace do 21 let přestoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slávie. V novém působišti podepsal smlouvu na 4 roky.
4: Pojď si začilovat. Pohoda, drinky a zábava.
5: Vidíme se večer, řekni Krokodýl a sleva je tvá. Moonlight Lounge, Smetanova ulice, Brno.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pátek odpoledne, doprava vždycky katastrofa, dneska to až tak strašný není. Marto?
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně ve Vídeňské ulici před křižovatkou s ulicí Vinohrady směrem z centra došlo k nehodě. Počítejte tam s omezením. Zejména kamiony zpomalují na dálnici D1 před Brnem z Prahy, a to od Kývalky. Silný provoz a přerušovaná kolona je dále na D1 z Brna do Vyškova v úseku mezi 202. až 211. kilometrem. Na zdržení se připravte na silnici 152 u Modřic směrem k D2. Doprava vázne na hlavním tahu z Brna do Svita před Lipůvkou a bouralo se na cestě z Břeclavy do Hodonína u Moravské Nové Vsi. Kolony tam jsou v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl z Globál asistent Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Dobré páteční odpoledne, plné dobrých zpráv krokodýláci, přeje Peťan Holík s tím, že moje milovaná kapela Queen dnes vlastně přišla o svého druhého baskytaristu. Barryho Mitchella v roce 1970 nahradil toho úplně prvního, Mikea Grosseho, ale pobyl jenom krátce, srpen 1970 až leden 1971 a vedle Freddieho Mercuryho a Briana Maye vlastně odehrál pouze 13 koncertů. Po něm už potom přišel John Deacon a tím se sestava ustálila. Takže rest in peace Barrymu Mitchellu. A od Queenu jdeme taky ke zlatíčkám a ptáme se, proč kočky předou.
1: Já si myslím, že když i pohledíme, tak se to líbí, tak bylo to zelený.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rád vidím spokojené lidi. Zejména, když se postavím před zrcadlo.

0: Leony, Don't Worry, Krokodýly, dobrou náladu jsou Zlatíčka.
1: Zlatíčka, Rádia Krokodýl.
0: Dobrou náladu jsou Zlatíčka a dneska je otázka, která je o tom, že když má kočka dobrou náladu, tak přede? Proč kočky předou? Ptali jsme se Zlatíček ve školce na Lesné. Děcka, víme to, proč kočky předou?
2: Třeba když jí pomazlíme a jí se to líbí, tak možná Péta předou.
3: Nebo třeba kdyby se bála.
4: Nebo když ji podrbáme a líbí se jí, to tak javrní.
5: Já si myslím, že když ji pohledíme, tak se to líbí, tak proto zavrní.
0: Děkujeme, Zlatíčka. Kočka přede, protože vyjadřuje pohodu a radost, taky, že se vlastně potřebuje uklidnit při stresu nebo bolesti. Jo, třeba když je u veterináře, hrozí tam nějaké očkování, nebezpečí, tak tím předením uvolňuje endorfiny, aby zmírnila úzkost. Je to vychytaný u těch koček, no. A jestli máte taky náladu, že si zapředete, no tak to je super, když je pátek, ne? Co?
1: Zlatíčka, Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: A už to úplně slyším, jak ty vaše kočičky předou, protože je hladíte právě teď. 17 hodin 24 minuty, za chvíli si dáme něco ze Šreka. Dobré odpoledne.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
7: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
9: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
12: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

Krokodil s víkendem Save Your Tears a pořád tady je varování meteorologů, že nás dneska ještě stále mohou zasahovat silné bouřky. Pravda je to spíš pro území Čech, každopádně může tam někde spadnout i 70 mm srážek, což je 70 litrů na jednom metru a to je docela dost krokodýláci. Tak, zatím se to tady netváří, je to pohoda, stále hity a taky Gump, protože to nevzdám. Krokodýl, dobré odpoledne.

0: Lirin, Kera, Flashdance a týden bouřek v celé Evropě. Mimochodem včera v německém Bavorsku kvůli bouřce spadnul strom, usmrtil 40-letého tatínka, co vedl dítě do školky. Tomu dítěti se pambu zaplat nic nestalo. Jinak vítr v Bavorsku poničil přes 60 domů, převážně střechy, některé odnesl i 100 metrů daleko. Ve Vídni včera kvůli bouřce skolabovala doprava, padaly kroupy až 3 cm a dneska stále hrozí silné bouřky, hlavně v oblasti středních a východních Čech, půjde to na Polsko. Platí to od 16. hodiny až do 1. hodiny sobotního rána. Čekají se bohužel stále narazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu. Tak říkáme si, jen ať prší, nemuselo by úplně bouřit a do toho by nemusel foukat příliš silný vítr nebo se vytvářet supercely. Kdo šetříte s vodou, krokodýly, tak to každopádně. Bravo, děkujem.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jmenuji se Zdeněk Matějka, jsem starostou obce Nový Přerov a máme vydané opatření obecné povahy, zákaz používání pitné vody z vodovodu pro potřebu zalévání a mytí automobilů, napouštění bazénů a můžeme používat vodu pouze pro osobní potřebu a hygienickým účelům.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
10: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
11: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj lupí a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
10: 3 sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavanplac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás na Strach v Permoniu, řád zapomenutých. Zažijte bývalý černouhelný důl Kukla v noci. Čeká vás hororová týmová hra, plná tajemství, napětí a adrenalinu. Projděte temná zákoutí Permonia a odhalte, co

0: mělo zůstat navždy utajeno. Strach v Permoniu, řád zapomenutých. V sobotu 29. srpna od 21 hodin. Kapacita je omezena, vstupenky pouze předem online na permonium.cz.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkcleanbrno@gmail.com
4: 17 hodin 56 minut krokodiláci stále hity. Jsem se trošku zakecal s Martou, která mimochodem sedí v Praze, sleduje nám dopravu, tam je teď prej totálně zataženo, zamračeno, bude buřina jak svině. To je to, co jsme si říkali, varování platí až do jedné do rána dalšího dne. U nás pohoda a Miraj, Summer Love.

0: Dneska spousta bouřek, krkolíláci, dneska pambu zaplať, že to bude ohrožovat střední Čechy a východní Čechy. My tady dneska budeme v klidu. Nicméně pokud tam míříte, tak s tím počítejte, že se to může trošku rozfoukat, rozbouřit a padat kroupy. Rychlost větru až 90 km hodině, to už je opravdu něco. V Bavorsku včera 60 domů přišlo o své střechy, takže nic moc. Mimochodem i na Malorce jsou teďka aktuálně docela s tím jakože v pohotovosti a Sever Itálie, Jižní Švýcarsko, některá alpská střediska, i tam jsou v pohotovosti. Tam na některých místech má prý napršet až 200 litrů na metru čtverečním a to je opravdu hodně, 200 litrů na jednom čtverečním metru. Jdeme z Alp zpátky sem k nám. Petro, zprávy za minutu 6, o čem?
1: Hezké odpoledne, v Brně dnes začalo další dopravní omezení, podrobnosti o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity z Krokodýla bude Michael Jackson, Black or White. Tak to pošlem kamarádovi, profesionálnímu kafařovi Romčovi Pospíchalovi. Doufám, že máš dneska pohodu, Rome, při práci s Krokodýlem. Pustím vám Justina Timberlakea, Can't Stop the Feeling, a kdo jste z Rohatce nebo blízkého okolí, tak se těšte, protože příští pátek, to je pátek, sobotu, příští sobotu v Rohatci akce, kde nebudou chybět No Name. Rohatec za týden. IVM No Name Eva Burešová. Hezkou zábavu všem.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Tak zatímco Prahu čeká brutální bouřka, tak my jsme tady v pohodě. Brnéčko, dá se říci, hlásí na Kraví hoře teplotu 26 stupňů Celsia, to je pohoda. Šepkovice 24,5, Žďár 22. Sobota, neděle bez nějakých větších abnormalit. Bez bouřek, slunečná sobota 24 na Moravě, 19 na Vysočině, částečně zatažená neděle, 23 stupňů, Brněnsko 18 stupňů Vysočina.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dnes začala rekonstrukce obvodové ulice v Bystrci. Uzavřel se tak výjezd z obvodové a odbočení vlevo do přístavní. Provoz řídí semafor. Objízdná trasa vede přes náměstí 28. dubna. V pondělí se uzavře druhá polovina komunikace a nebude možné využít křižovatku s ulicí přístavní blíž k brněnské přehradě. Objízdná trasa vede na Kněničky a Rozdrojovice. Ministerstvo financí začne v pondělí přijímat objednávky na druhou emisi dluhopisů republiky určených pro občany. Upisovací období potrvá do 4. října. Ministerstvo v něm nabízí pouze tříměsíční obligace s úrokovou sazbou 3,75% ročně. Lidé mohou nakoupit cenné papíry za maximálně 3 miliony korun. Objednané dluhopisy bude nutné uhradit do 13. října. Emise se uskuteční 15. října. Siamská dvojčata, která se na Slovensku narodila letos v červnu, oddělí lékaři v Saúdské Arábii. Řekla to matka obou dívek, které jsou spojené pánvemi. Specializovaná nemocnice v Riádu už oddělila 70 siamských dvojčat. Tento program financuje Saúdská Arábie. Výškaře Jana Štefelu po nevydařeném mistrovství Evropy, na kterém překvapivě nepostoupil z kvalifikace, čeká další start v diamantové lize. V Polsku poběží i halová mistryně světa Manuel, která ale místo čtvrtky nastoupí ve vloženém závodě na 300 metrů. Ve startovní listině běhu na 5000 metrů je Kristýna Sasinek-Méky.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem zdravíme na silnice, víme přesně s Martou, kde jsou komplikace.
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně v Hrnčířské ulici u křižovatky s Bajerovou srazil motorkář cyklistu. Provoz je tam částečně omezený. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy zpomaluje hlavně nákladní doprava od 190. kilometru. Silný provoz a přerušovaná kolona je pak na D1 z Brna do Vyškova od 201. po 211. kilometr. Na zdržení se připravte na hlavním tahu z Brna do Svita před Lipůvkou. Zpomalíte na obchvatu Mikulova směrem od hraničního přechodu s Rakouskem a následky dopravní nehody se došetřují na cestě z Břeclavy do Hodonína u Moravské Nové Vsi. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rafajová.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Pěkné pozdní páteční odpoledne, nejenom za volantem, doufám, že už jste pěkně doma v pohodě, i vy borci Rafani, když tady byla Marta Rafajová. Vám všem pohodu na Moravu, Vysočinu, aj do Břeclavy k Hodonínu a nebo do Prušánek, kde už se nemůžou dočkat té akce na příští víkend v Rohatci, že Leonko?
1: Hitem a přitom ani jeden dvakrát.
0: Tady je Peťan Holík a pozdravíme taky na Kociánko, kde máme Milana z Bastru jedničku a ten miluje poslední dobou pokáče. Milane, tady máš v lese.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i

0: okrutnou nudu.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
3: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

0: zemí. Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Tak jak se máme, Smečko? Co sobota, neděle je tady. Máme poslední dva víkendy v srpnu v rámci velkých prázdnin. Tak jak se na to chystají v brněnské zoologické? Honza Bendřich na telefonu. Takže co pro nás máte, Honzo? Ahoj, dobrý den.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Už příští týden 29. srpna v sobotu vás srdečně zvu na Den adoptivních rodičů a parťáků, který je takovým symbolickým rozloučením s letošními prázdninami. Přijít můžou ale úplně všichni, nejen adoptivní rodiče. Čekají vás zajímavá stanoviště, oblíbená komentovaná krmení a setkání, nebo zahájení výstavy a přednáška Davida Hajnala Mongolsko, země posledních kočovníků a modrého nebe. Do kalendářů si napište i víkend 11. až 13. září, kdy budeme pořádat velkou akci Festival Smečky. V areálu zoo pak nově najdete i Pixbox, ze kterého si můžete z naší zoo odnést originální suvenýr v podobě fotografií s našimi zvířaty. Otevřeno pro vás máme od 9 do 7. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby a denně funguje sezónní vstup a jezdí i zoo vláček. Moc se těšíme na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme jedna Smečka.
2: Zdravíme naši Smečku, děkujeme Honzovi Bedřichovi za pozvánku a vám přejeme krásný víkend se zvířátky.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
5: Prázdniny jsou ideální čas otevřít dveře lepšímu bydlení. V Solodor právě běží letní akce. Minus 20% na dveře. Stavíte nebo rekonstruujete? Navštivte naše značkové prodejny Solodor v Brně na Cejlu, na Vídeňské, Ivanovicích nebo ve Znojmě na Hakenově. Ale pozor, akce platí jen do konce prázdnin. www.solodor.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
9: That's Helen Darren English.
8: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Darren English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
9: Come and join us!
8: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
11: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
12: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
11: A mytí oken?
12: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
13: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
0: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Aha, aha, krokodýláci, pátek, pohodička, půl sedmá, 3 minuty, stále krokodýl s váma. Na všechny frekvence zdraví Peťan s tím, že se blížíme k sobotě, k neděli. Uděláme si to tak, aby jsme se z toho těšili. No a za půl hodiny písničky na přání krokodýla. I na to se připravte, bude to super.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: 11 dnů a je to tady, děcka, kdo se těší? Hurá, první školní den se blíží, opět hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl, den, na který nezapomene. Výbavička do školy, dárky pro třídu, hlavně celá rodina naskáče do krokodýlího fára a to odveze celou familiu do školy, naše krokohlídka. Takže rodičové, neváhejte, hlaste se nebo svoje dítka na studio@krokodil.cz. Jméno prvňáčka, odkud je, krátký příběh o něm, čím je výjimečný, na co se do školy nejvíc těší, proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy a telefonní kontakt. Krokodýl vybere prvňáčka, jehož příběh nás nejvíce zaujme a už se nemůžeme dočkat.
0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Věřím, že děcka zase méně toho, že zase do školy, ježiš, to je otrava. No, děcka, utíká to. Když je to dobrý, tak to vždycky uteče rychle. 18 hodin 41 minuta jste s krokodýlem, kde to taky krásně utíká. A pokud jste ještě neměli kafe, já mám teďka rozpitý druhý espresso macchiato připraveno pro vás.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na štetl.cz.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
9: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
0: Krokodýl.

0: 15 sekund do 19. hodiny. Lilywood Prayer dohrává a nás čekají písničky na přání s tím, že zdravíme na pohodové frekvence Moravy, Vysočiny a zdravíme i do středu Čech, do Prahy, protože tam je brutálně černo, možná tam řádí dokonce někde nějaká lehká cela, alespoň podle meteo radaru. Je tam každopádně slévák jako prase. Teď 19. od Byla, čekají nás pecky.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pecky podle vás začnou Daft Punk Get Lucky. A pak krokodýláci budete vybírat vy.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 19 hodin, půl minuty, 25,8 stupně Celsia hlásí meteorologická stanice nahoře u Hvězdárny na Kraví hoře, krokodýláci. Takže těšme se, víkend bude příjemný, odpočinkový, slunečný v sobotu a lehce zatažený v neděli. Zítra 24 Morava, 19 Vysočina, v neděli 23 Morava, 18 Vysočina a pohoda, pršet by asi nemělo.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území Česka. Břeclavské městské autobusy stále trápí výpadky platebních terminálů. Při platbě kartou stojí jízdenka 12 korun, hotovosti 20. Radnice vyjednala s krajskou společností Cordis, že cena bude nižší v obou případech. Fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní univerzál Albert Labík. 22-letý člen kádru české reprezentace do 21 let přistoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slavie.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak, krokodýláci, servus na silnice, kde to je všecko v pohodě, není to zmoklý, není to klusky, zatímco z Prahy, odkud teďka zdravíme Martu, je brutální slévák. Takže jak to jezdí, Marti?
4: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně a blízkém okolí je již provoz relativně slabý. Zpomalíte ale na dálnici D1 z Brna do Vyškova mezi 204. až 211. kilometrem. Popojíždět budete na výjezdu z Brna na Pohořelice kvůli pracím na silnici a kolona přetrvává u Mikulova od hraničního přechodu s Rakouskem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marta Rasajová.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Příjemný páteční večer všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi a i Hodonínu, taky vám do Prahy, co vám tam jako brutálně prší, což by se třeba líbilo tamhle u Třebíče v Šepkovicách z Denálovi, které tvrdí, že prostě tam včera nespadla snad ani kapka nebo možná 10, takže byste to spočítali na prstech svých rukou. Takže nebuďte vyprahlí, buďte pohodoví a kdybyste chtěli zahrát, tak my teď hrajeme do 8 písničky na přání.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Krásný dobrý večer všem s Krokodýlem. 7 hodin, 7 minut. Tady je studio, kde přijímáme vaše objednávky na telefonním čísle 603 103 103. A mimochodem, pustil jsem první písničku a hned to začalo jako vyzvánět, takže kdo nám tam vydržel? Dobrý večer. Ježíš Janičko. Ahoj zlatičko. Řečkovice dneska bodují. Poprvé dneska s Řečkovicemi. Vítězka dneska, jsi vítězka. Koho pozdravíš, vítězko?
1: No, Maničko, já bych potřebovala to, že dneska zastávce mě pichlačila, ale je to dobrý, ale mám tam ten...
0: Co máš?
1: Za krkem jako na levé straně, jako to žihadlo.
0: Žihadlo za krkem na levé straně, dobře.
1: Je to v pořádku. Dobrý.
0: Nepotíkáš toho celá, je to jenom za krkem a je to takový jako lokálně v pořádku, jo?
1: No, ale mám tak jako teplej krk, jo, ale já si to chladím.
0: Chladíš to, výborně, dobře. Na schlazení ti vyberu já nějakou pěknou písničku a komu ji pošlem, prosím tě teda, kdo tě nejvíc zachránil. Děkuju.
1: Pro všechny. Záchranáře, policii.
0: Dobře.
1: Vzduchu, hasičům hlavně. Ty si to nejvíc zaslouží.
0: Ano.
1: Dělají, pomáhají
0: nejvíc...
1: v cizině.
0: Samozřejmě, oni pomáhají všude, kde je potřeba. Mimochodem, včera jsem byl u kamaráda, on dělá ajťáka na zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, to je centrála nahoře na kampusu v Bohunicích, takže musíme pozdravit záchranáře, ale tebe...
1: Už dvakrát,
0: ale počkej, tam tě ale...
1: Mě píchla jednou, no. A to už je dávno, jo, to už si moc nepamatuju.
0: Janičko, tak hlavně, že to je ale všecko... Ale hlavně, že jsi teda bezpečně opíchaná a hlavně, že tě vždycky zachrání, když ne hasič, tak nějaký šikovný.
1: Já jsem alergik.
0: Záchranář. Dobře, alergická jsi. Dobře. Tak hlavně se s tím dobře popasuj to tvý tělo. Všechny jsme jmenovali maminku, Pepíčka, pozdravíme a už ti hrajeme.
1: Ano.
0: Měj se moc krásně,
1: díky,
0: a pěkný víkend. Ahoj. Děkujem, ahoj. Ano, ahoj.

0: Léto 1993, krokodýláci, to jsem akorát končil na rádiu 95.7 Dusíkova 3 Brno Lesná, vzpomínáte, a šel jsem do Prahy, no a tahle písnička byla tehdy i v hitparádě. Interpret, rapper, který si říká Sníh, neboli Snow, takže pro naši Janičku do Řečkovic na ten její otok způsobený včelým bodnutím na schlazení a na sklidnění. Doufám, že ti to udělalo radost, Janičko. Pěkný večer do Řečkovic.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A od sněhu jdeme asi k dešti, protože na telefonu někdo, u koho snad asi i něco možná napršelo, nebo nenapršelo, jak to vypadá. Halo, dobrý večer.
2: Ahoj, Peťuko, tady je Péťa ze Žďár.
0: Ahoj, Péťo, zdravíme, Žďár. Jak se máš, Žďár? Čau, čau, vypršeno, nevypršeno, jak to tam vypadá, prosím tě?
2: Nevypršeno, žmí, ale nic.
0: Ale nic, Ježíš Mariano, Zdenek si taky stěžuje u Třebíča, že tam prostě, jemu tam nespadlo včera vůbec nic, a vám aspoň něco teda.
2: No tak včera u nás něco spadlo, no ale tak...
0: U nás taky, ale u toho Třebíče normálně snad 10 kapek maximálně, jako nic v podstatě. Budeme muset se jít za to pomodlit, takže Peťulko, na víkend, co si dáme zahrát, řekni, koho potěšíme, pozdravíme.
2: No, co si dáme zahrát, něco vyber.
0: Rád.
2: No, bude to pro tebe, pro mýho Míru.
0: Mírovi máváme.
2: Pro oba dva Milany.
0: Ano.
2: Pro Kometáky, pro Zbrojovku, no a všichni to poslouchají, hlavně Alex.
0: Alex, ta dneska poslouchá v práci, jestli se nepletu, protože říkala, že má zase před sebou a nejen snad tři noční, nebo co to má, vždycky nadšená a má radost, když tam může poslouchat toho našeho krokodýla. Takže Alex, ať ti to tam krásně s tam autíká, s krokošem, a jinak zdravíme, máváme všem pracantům na všechny čerpací stanice, kde hraje krokodýl tak jako v Lužicách. Peťulko a hezký víkend tobě, Mírovi, mějte se, děkujeme,
2: ahoj,
0: čau.

0: Modro bílá rodina, to je pro vás. Kometáci, hot Peťulky ze Žďáru z Vysočiny. Jdeme pomaličku na další pecku na přání a připomínám, kdo by chtěl se přidat, tak volá tak jako Péťa. 603 103 103 pro vás hraje Krokodýl. Dobrý večer a krásný vstup do víkendu.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Otevřené sklepy v Mikulčicích se blíží.
3: Máš rád dobré víno a slovácké pochutiny? Tož neboj hlupý a nestuj jak svatý za dědinu. Doraž k nám do Mikulčic na otevřené sklepy.
2: Tři sklepní lokality, koňské povozy, cymbálová muzika, na nocleh Karavan Plac či stanové městečko. A samozřejmě proudy mikulčického vína profesionálních i menších tradičních vinařů. Sklepy otevíráme v Mikulčicích 22. srpna od 10 hodin. Více na www.vinomikulcice.cz.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: 19.22 Krokodýláci, písničky na psání, pořád to tady zvoní, pořád někoho máme na telefonu. Kdo je tam? Dobrý večer, Petr.
4: Dobrý den, tady je Marek.
0: Dobrý den, Mára, Die.
4: Ano, ano, ano.
0: Marek, jak je v Die, co před víkendem?
4: No, pršelo a pak zase bylo sucho, ale dočkali jsme se.
0: Dočkali jsme se, přesně, jak říkáš.
4: No, každý člověk nadává, jo, když je teplo, tak zase zima a zase když je zima, zase teplo.
0: To tak prostě je vždycky a netýká se to jenom počasí. Buďme nohama na zemi, buďme rádi, že nám to tady neudělalo paseku, jak v Bavorsku, 60 baráků bez střech, zkolabovaná doprava ve Vídni a podobně, ono to umí taky jako ukázat růžky to počasí. Buďme rádi, když tady aspoň něco nakapalo, ono ještě zase něco skápne, nebude to dlouho trvat. A co si dáme pěkného zahrát, pane kuchaři? Co jste dneska vařil, Máro, co jsi vařil?
4: Já jsem akorát uvařil polívečku dobrou, zeleninovou.
0: No.
4: Masa. To druhý jsme měli takový jako s rýžičkou něco.
0: Rýžička, dobře. A rozhodl té polívečky taky nějaký hrášek, kukuřici, líbeček, co?
4: Líbeček, no.
0: No, to je dobře, to je dobře. A dal jsi tam hovězí nebo vepřový masíčko?
4: Vepřový.
0: To musela být dobrá polévka, takže...
4: A kuřátko jsme měli, to jsem si vzpomněl.
0: Kuřátko, dobře. Mari, ty nám tady děláš trošičku chutě. Co si dáme zahrát?
4: No, mě si strašně bý Alex Party v Rakmi.
0: Wrap me up. Alex Party může být, jasný. Komu pošlem Alex Party?
4: No, pro vás do rádia a k nám do Die a do Znojma a i do Brna. Prostě všechny lidičky, kteří mě mají rádi a i ví.
0: Dobře. Děkujeme, pošleme to do Hodonína, pošleme to do Prušánek Leonce a když je to Alex Party, tak to pošleme i Alex do Lužic na benzínku do práce, co?
4: Ano.
0: Myslím, že jí to taky potěší. Hele, děkujeme, krásný večer, krásný víkend, opatruj se, měj se, Mari, a ať se ti pořád s krokodýlem krásně vaří a dobře jí. Dobrou chuť, ahoj.
4: Ahoj.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Lady Gaga, paparazzi pro všechny krokodýláci, který máme na Moravě, Vysočině a taky v Prušánkách. Odkud mimochodem posílá objednávku a pozdrav taky Leona Mikušová. Přijde jí, že dneska se jí úplně nedařilo v práci, chtěla by zahrát proto písničku nutně svojí šéfce Ivetce, taky sestře Renatce, protože cituju, dneska mě v práci úplně opustili, nebyla tam ani jedna, ani druhá, takže já tam byla dneska úplně samotná, 4 smutný smajlíky, víte, jak mě bylo smutno, 5 smutných smajlíků, to je prostě bez nich teror, já v pondělí Ivetku šéfku snad obejmu, jestli se vrátí, ach jo, to byl dneska zase den úplně na nic, ale přesto je ráda, že má krokodýla. Zdravíme, Lonko, Simple Plan, Summer Paradise připraveno a jinak doufám, že s Ivetkou, s Renatkou se třeba příští týden pobavíte v sobotu na akci na Rohatci, kde budou No Name, Eva Burešová a taky IVM. Krásný večer všem s krokodýlem a teďka hlavně do Prušánek a taky do Hodonína, takže aj pro Jarouška a pro Alex a do Lužic na čerpačku Summer Paradise neboli letní ráj.

0: Je dobré mít někoho, kdo vás má rád.
1: Letní ráj, Summer Paradise, doufám, že máte takové zážitky, kdy si máte pocit, anebo si připadáte, že jste úplně jako v rajském rozpoložení, krokodýly. Půl osmá, 6 minut, stále podle vás hraje krokodýl, tady jsou Fall Changes pro všechny Johanky k svátku. Usmívají se na nás z kalendáře všem Johankám, Ankám, Fall Changes s přáním krásného svátečního večera.

0: Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Krásný páteční večer všem s Krokodýlem, 19.40, utíká to krokodýláci, jdeme rychle zase na telefon. Koho tam máme? Je tam nějaký věrný krokodýlák, nebo kdo tam je? Dobrý večer.
2: Zdar jak svině, tady Vilda ze Slavkova.
1: No zdar jak svině, čermáci Slavkováci, ahojte. Zali to ve Slavkově, všecko v pořádku?
2: Celkem jo, no, tak trošku nám tady napršelo, ale ještě by to chtělo, no.
1: Tak chválíme, buďte rádi, protože v Šepkovicách u Třebíča tam prej nespadlo nic. Jestli se dovolá ještě Zdenal, tak si dneska určitě na to bude taky stěžovat. Takže prosím tě, asi ho i pozdravíme, ne, a popřejeme mu, aby mu tam sakra něco konečně spadlo, že? A hlavně nebylo to jako třeba včera ve Vídni odpoledne, skolabovala doprava komplet tady v hlavním městě Rakouska, 3 cm kroupy, no šílený. Si myslím, že to by třeba Zdenek nechtěl.
2: To jo, jasně.
1: Ty jsi včera konec konců taky na tom Melouchu zažil pěkný přívalový deštíček, no. Děcka, jak je plán na víkend, práce, odpočinek, zábava, koncert, co, bude něco, traktoři, byly, horký žeslíže, byly?
2: Spíš odpočívat tento víkend, protože jsem měl dneska nějaký zdravotní problémy, takže spíš odpočívat.
1: Tak si to dej do pořádku, dobře, odpočni, načerpej energii, no. A pozdravíme koho?
2: A pozdravíme Jaruš, protože já dneska volám sám.
1: To je vlastně pravda, já jsem
2: Jaruš,
1: ještě...
2: Jaruška něco připravuje v kuchyni,
1: vaří,
2: ale...
1: Ježíš, tak ať ti dobře vaří, Jaruško, ať je to strašná dobrota. No, pošli ochutnávku na Gorkého 45, děkujem.
2: A dále to bude pro Alex, pro Bajkerose jí zmiňovanýho, pro oba dva Milany, pro Janču z Řečkovic a pro pána Andělu o Velkého Meziříči.
1: Ano, všechny zdravíme, máváme, děkujeme, no a?
2: Pokud by to bylo možné, tak Miley Cyrus, End of the World.
1: To je pěkná písnička, Miley Cyrus, konec světa. Chystám to, pouštím to a přeju krásný víkend a pokud Jaruška uvařila něco fakt super čupr, tak taky dobrou chuť byl do. Mějte se krásně, ahoj.
2: Ahoj.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nevíte, kam v Brně s dětmi za zábavou? Navštivte nejmodernější zábavní park Bruno Family Park. Ráj nekonečných možností a 40 jedinečných atrakcí nejen pro vaše děti. Bruno Family Park. BrunoFamilyPark.cz.
2: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
3: Fotbalový artist se vrací domů a vyhlíží historicky první prvoligovou výhru. Tak co třeba proti v naší zemi historicky nejslavnějšímu soupeři? SK Artis Brno, AC Sparta Praha. Sobota 22. srpna v 17 hodin. Fanzóna pro malé i velké u stadionu už od 3. Tak pojďme zaplnit srbskou. Vezmi partu a dáme Spartu. Těšíme se na vás.
4: SK Artis Brno. Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
5: 7:45 Krokodýláci, 2 minuty, ať to máte pracovní, odpočinkové, relaxační, na pohodičku, doma nebo třeba v autě, pořád se hraje podle vás a vy si můžete volat a objednávat na 600 300 303. Kdo je tam teď? Halo, tady je Petr, dobrý večer.
6: Dobrý večer, tady Pavel Janša, velkou zeříčí.
5: Zdravíme pána Andělů na krokodýlí frekvenci. Ahoj, andělské. Ahoj. Ahoj Pavle, ahoj. Máme víkend, konečně předposlední prázdninový, no letí to strašně, že?
6: Krásný, je to. Já bych měl prosbu, jestli bychom mohli zahrát všem Janíčkám a Janám a Januškám, protože do roku 70 byl vždycky 21. srpna Janí. Až potom, kvůli tomu, aby se neoslavovala okupace, tak...
5: Z toho udělali Johany, tak je tam Johana. Dobře. Dobře, tak ono se to asi nevrátí. Z Jany udělali Johany. Johanku pozdravíme, Johany, ale Janíčky určitě můžeme a máme...
6: Každá druhá dívka mýho mládí byla Jana.
5: Já znám spoustu Jan, takže pozdravíme Janu Pejchalovou. To byla kdysi naše výborná obchodnice na Rádiu Brno 95.7, takže Janičce máváme, Pejchalové, Janičku Reiterman Vodvárkovou máváme na Botanickou, do salonu Kašaro, doufám Janičko, že budeš s krokodýlem krásně v pohodě finišovat.
6: A všechno. Juriškovou, velkou kamarádku.
5: Ano.
6: V té době, do 70. roku byla skoro každá druhá Jana. Takže Jany, udělejte něco pro to, aby se to zase vrátilo zpátky.
5: Janičky, ano.
6: Myslím, že tenkrát jsou zruzi. Potom bych já samozřejmě zahrát Zdenku Bechovi, ochotným lidím, kteří mě pomáhali vždycky dovést nějaké to zbudí. A to je to Milan Čichej, byl to Milda Lavický, byl to Liško, kde jsou každou chvilinku se nejezdil, potom jeden se mnoho Pavel a jeden Kucia. Potom bych chtěl samozřejmě zahrát do Brna, do Slavkova, do Velkého Mezeričí, do Žáru, vám všechny a děkuji vám a hlavně pozdravujte všechny andělky, kteří vítají nad vámi. Děkuji moc, hezký večer.
5: Všem andělům krásný víkend. Pavle, děkujeme, ahoj.
6: Ahoj, tečo. Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

0: Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Krásný večer, krokodýláci, pořád hrajeme podle vás. Mimochodem mám tady jako jednu mega objednávku, která dorazila z čerpací stanice Lužice. To je ta stanice, kde hraje pravidelně Krokodýl a kde máme Alex, která toho má dneska jako hafu, ale ráda by písničku Gangnam Style. A pro všechny, co poslouchají Krokodýla, hlavně pro Péťu Míru do Žďáru, pro Jarušku, pro Vildu do Slavkova, pro Ivušku na pěší zónu, taky do studia pro tebe, Péťo, pro Jirku, Zbyňu a přeju všem krásný víkend, ovšem dle zásluh. Ti zlobiví, ať se najdou čas i na klečení na hrachu. Děkuju, všecky zdraví a dobrou náladu přeje Alex, takže moc děkujem, že jsi udělala čas takhle v práci. Gangnam Style je připraveno, ale po Gangnam Style ještě budou hrát Nickelback, protože to tady žhavě objednává Bladěj. Chce zahrát od Nickelback do Hrušovan pro Žužu a Žužu, nebuď smutná, jednou potkáš toho pravého. Pro Jíťu, že jí moc miluju a pro Péťu, Lenku, Elu a Maky, užijte si to, děkuju za všechny, Bladěj. Bladěj, mám to nachystaný, Nickelbacky, mám Gangnam Style a jdeme naposled na telefon, protože tam je náš věrný krokodýlák a rytíř. Halo, dobrý večer.
2: Ani kapka na zmar,
1: ano, tak nakonec to fakt včera u vás vůbec nespadlo, Zdeněčku, to není možný.
2: No, to čeká nějakou přívalovku tady, to není možný.
1: Čoveče, vy jste asi museli zlobit, nebo já nevím. Vybrali si to v Bavorsku, čoveče, tam se to vychvéstalo, 60 střech to odneslo. Ve Vídni 3 cm kroupích kolabovala doprava, no takový věci. Takže možná dobře, že to u vás jako nebylo nějak dramaticky divoký. Ale něco by spadnout fakticky mohlo. Zdeněčku, teď spadne nějaká pěkná písnička pro koho?
2: Většinou se tak držíme hesla, když nemusíš, tak nevstávej brzy, ale dneska mě zvedl bolavej zub, takže proběhla návštěva paní zubařky Bednářové Třebiči, tím pádem zdravím, děkuji za ošetření a pošleme písničku. No a k dnešnímu výročí, 58. výročí okupace, mám i tu vzpomínku, že jsem se potkal poprvé s Frantem Kocourkem v tělocvičně na Žiněnce.
1: Pěkně, čověče, to je vzpomínka.
2: Tím pádem pošleme písničku všem, co jsme s ním mohli dle svých možností pobít. Bylo to super. No a ještě přidáme, dlouho jsme nepozdravili Janičku Vodbárkovou z Kohoutovic Klentnic.
1: Ano, zdravíme Janičku, ta je dneska v salonu, do večera čeká jí pracovní víkend, takže Janulo, ať ti to tam krásně jde s klientkama, co on nádherný, ty jsi maximálně spokojená, prostě tak, jak to umíš, ty jsi prostě mega šikovná, že jo, a na Klentnici, ať to zvládneš pěkně na chatičce. Pozdravíme no. I Žanka Hlaváčka, protože ten, že jo, s tím Frantem Kocourkem, taky jedna ruka,
2: přesně,
1: že jo.
2: Přesně, jako když má teďka ten Hantec už v tom registru nehmotný kulturní památky. Nebo
1: nehmotného kulturního dědictví, UNESCO,
2: no,
1: že jo.
2: No tak, no.
1: Blahopřejeme, čověče, je, takové super, vál, super, ano.
2: No. Přidáme Vysmátý Slavkováky, Tajdrovce z kluba Utěchova a Pavlíkovi do Velmezu. Takže klidný, nerušený večer a zdar jak svině přeje Zdenek.
1: Krásný víkend a zdar jak svině, Zdeňo, ahoj.
2: Čau, Peťane.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Dnes začala rekonstrukce obvodové ulice v Bystrci. Uzavřel se tak výjezd z obvodové a odbočení vlevo do přístavní. Provoz řídí semafor. Objízdná trasa vede přes náměstí 28. dubna. Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Nejčastěji vyjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu. Vraky někdy využívají bezdomovci k přespávání. Na náměstí Svobody dnes začaly dožínky. Budou ve znamení oslav sklizně, tradičního řemesla a hojnosti a potrvají až do neděle 30. srpna.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

0: Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, které vás osvěžuje v ulicích Brna. Nejenom o tom, tady u nás v našem vysílání. Máme tady léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio.
0: Na vašem letním rádiu za okamžik taky prozradíme, jak si můžete u nás vysoutěžit taky nejenom prvňáčka Rádia Krokodýl, ale taky třeba letní osvěžení.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Jasně, že jo, každý den 103 pro biodrinku pro vás, pěkně vychlazených, no a my vám zvedáme náladu v ulicích, třeba i ve Vyškově, kde nás ladíte na 102,6 FM.
2: Krokohlídka osvěžuje ve Vyškově na náměstí, pěkný den.
3: Děkujeme za pro biodrink Krokodýlový.
4: Zdravíme z Vyškova.
5: Zdravíme z Vyškova.
6: Zdravíme z Vyškova a moc díky.
7: Zdravíme z Vyškova a děkujeme.
8: Děkuji Rádio Krokodýl za osvěžení. Zdravím Vyškova, děkuji.
1: Zdravíme Vyškov, krokohlídka, která vás osvěžuje v ulicích Brna a Jižní Moravy. Každý den se dozvíte v našem vysílání, kde nás vyhlížet.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.

Jste z Krokodýlem, tak tisíce prvňáčků se už chystají na první den ve škole. Tady v Brně na Jižní Moravě. No a prvňáčkem Rádia Krokodýl se může stát právě vaše dítko. I o tom za malou chvíli na Krokodýlu.

0: Koníček Rádia Krokodýl.
1: Máme pro vás něco extra, krokodýláci, už se to blíží. První je školní den a i letos pro vás máme naši tradiční výzvu, hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připravíme den, na který jen tak nezapomene. Dostane výbavičku do školy, dárky pro celou svou třídu, ale hlavně celou rodinou ho s plnou parádou odveze naše krokohlídka. Jak ho přihlásit? Napište nám na e-mail studio@krokodil.cz. Jméno prvňáčka. Odkud je? Krátký příběh o něm. Čím je výjimečný? Na co se do školy nejvíc těší? No a proč bych právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy? A telefonní kontakt na vás. Krokodil vybere toho, který nás nejvíc zaujme. Tak se těšte!
0: Prvňáček Rádia Krokodil. Mějte krokodíla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území Česka. Břeclavské městské autobusy stále trápí výpadky platebních terminálů. Při platbě kartou stojí jízdenka 12 korun, hotovosti 20. Radnice vyjednala s krajskou společností Cordis, že cena bude nižší v obou případech. Fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní univerzál Albert Labík. 22-letý člen kádru české reprezentace do 21 let přistoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slavie.
0: Přehled dnešních událostí.

Rozjíždíme úterní krokodýlí pelíšek a to je paráda. 25. srpen je tady pomalu a jistě za námi, před námi, ale 25. srpnová noc a tu si užijeme, jak se patří, z hity krokodýla.

0: lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu vířit. V souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířím.
1: Žít, jako by po noci nepřišlo ráno, ať se bude

úterku jsou připravené na Krokodýlu další hity a také blahopřání, protože Radim dneska slaví svůj svátek. Radimu všechno krásné. Z Krokodýla vám, pánové, posíláme další hit.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes pozor na bouřky, zítra podobně čekáme teploty kolem 29 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Dnes začala rekonstrukce obvodové ulice v Bystrci. Uzavřel se tak výjezd z obvodové a odbočení vlevo do přístavní. Provoz řídí semafor. Objízdná trasa vede přes náměstí 28. dubna. Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Nejčastěji vyjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu. Vraky někdy využívají bezdomovci k přespávání. Na náměstí Svobody dnes začaly dožínky. Budou ve znamení oslav sklizně, tradičního řemesla a hojnosti a potrvají až do neděle 30. srpna.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré nebýt nikdy sám. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Další hit je připraven pro vás ve vysílání Krokodýla, a to pro vás, co nás ladíte a posloucháte v Hodoníně. Ano, Hodonín ladí, jim jsme za to rádi. Na jih Moravy posíláme další hit, užijte si ho. Hodonín na 95,4 FM ladí Krokodýla a my jsme za to rádi.

Užíváte si nadále hity Krokodýl a Jarek přeje krásný poslech všem řidičkám a řidičům. Spousty z vás stále na cestách, ať už tady po městě Brně či ostatních silnicích na jihu Moravy nebo Vysočině. Zdravíme i na D1 a D2. Za volant posíláme další hit.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes pozor na bouřky, zítra podobně čekáme teploty kolem 29 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území Česka. Břeclavské městské autobusy stále trápí výpadky platebních terminálů. Při platbě kartou stojí jízdenka 12 korun, hotovosti 20. Radnice vyjednala s krajskou společností Cordis, že cena bude nižší v obou případech. Fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní univerzál Albert Labík. 22-letý člen kádru české reprezentace do 21 let přestoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slávie.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Další věty jsou připravené tady pro vás ve vysílání Krokodýla. Vy jste, doufám, připraveni si to, jak se patří, vychutnat a doufám, že vychutnáváte. Pokud jste v pracovním procesu, tak ať vám to příjemně utíká. Spousty z vás maká, ať už třeba na čerpačkách, kde jste non-stop, anebo i v nějakých fabrikách tady v Brně a vůbec i kolem Brna. Tak vás zdravíme, ať vám to pěkně utíká a užíváte si Hit za hitem.

Blíží se nám půlnoc, na Krokodýlu jsou pro vás připravené další hity, zítra po ránu jsou pro vás připravené taky hity, ale také hromadu peněz v banku. Ano, v soutěži Krokodýly, zvuky, prachy do tvý ruky. Po ránu dostanete šanci je získat. Já vám teď dávám šanci vychutnat si ten největší hudební výběr. Krásnou noc.

přijít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Radio Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Radio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Víkend speciál. Hledáte tipy na výlety kam o víkendu ve vašem okolí? Krokodýl je pro vás má. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl. Poslouchejte indicie v našem vysílání, na výzvu moderátora volejte 603 103 103 a uhodněte město, obec nebo památku Jižní Moravy, kterou právě myslíme tipem na výlet a vyhrávejte. Poznávejte krásy Brna a Jižní Moravy s Rádiem Krokodýl.
2: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

Rodiče plánují výdaje na školu, téměř polovina počítá s částkou do 3000 korun. I to provedeme teď ve vysílání Krokodýla, protože za malou chvíli nás to čeká. Začátek nového školního roku by měl podle rodičů zatížit rodinné rozpočty méně než v předchozích letech. Negativní dopad růstu cen na plánování školních výdajů zároveň uvádí méně rodičů než loni. Téměř polovina rodičů počítá s náklady do 3000, zatímco 19% očekává výdaje nad 5000 korun. To vyplývá z posledního průzkumu. Tak doufám, že to zvládnete. Finančně vás může podpořit i Krokodýl v soutěži Krokodýly zvuky, prachy do tvý ruky. Tak třeba vyhrajete naši částku a pak to bude paráda. Teď ale paráda, pohoda a užívejte hit za hitem.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války srdečních nepovědů.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Už brzy se bude makat na hrázi a nám to zkomplikuje samozřejmě chození kolem přehrady. I o tom víc teď společně s Petrou na Krokodýlu.
1: Už brzy začne oprava hráze brněnské přehrady. Povodí Moravy vybralo zhotovitele stavby. Dopravní omezení ale čekají řidiče a chodce už od 31. srpna. Tato částečná uzavírka však nesouvisí s opravou hráze, ale s údržbou malé vodní elektrárny.
0: Tolik tedy pohled na brněnskou přehradu a hráz, která se bude opravovat. My už ale valíme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: kasa na časy dobré.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr.